0: Rádio Spin.
1: Milujou mě nenavidět, mám 200 poloh, tu co mám rád nechtěj slyšet. Všichni co jdou proti jednou budou viset, někdy nechci nic jinýho než klid a zmizet. Milujou mě nenavidět, krysy nechám hlodat, hady nechci.

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: Je úterý 1. září a to znamená co? No, že začíná škola, děti. Jen mazejte, mazejte. No a my jsme se tady zatím podívali na naše maminky a taky jejich kulinářství v podobě školních svačin.
2: Ale u mě to byla skoro po každý taková klasika rolí. Máslo, šunka a třeba sýr.
3: Čauky, tak já jsem měla ráda svačiny od mamky. Tyjo mi dělala chleba vždycky s máslem a s vajíčkovou omeletou. To jsem úplně milovala.
1: Ale, tady si někdo žil, ty vole.
4: Dobré ráno, dome, tak já jsem nesnášila rohlíky s paštikou. To fakt, ale později jsem tomu přišla na chuť. Hezký den, čus.
2: Ne, já měl dobrý svačinky, já měl hlavně výhodu, že jsem měl mámu na škole, takže já jsem si zavolal, nebo napsal, nebo řekl a ona mi to donesla, viď. Ale co jsem opravdu nenáviděl, bylo, když kombinovala paštiku s máslem, nebo máslo se sýrem, prostě to ředila, nechápu proč.
1: Bráško, to je do dneška moje guilty pleasure. Jakože reálně.
5: Na světě jsou jenom dva typy lidí. Ti, kteří si pod paštiku mažou máslo a ti, kteří nemažou.
1: Tak jsem prostě prase, no. Co ti budu povídat? No tak jo, tak užívejte první školní den a taky zbytek úterý a my se slyšíme zase zítra ráno tady na Radio Spin. Mějte se krásně. Čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9

klesáme hladce se západem 007 level, říkal jsem, že mám talent. Zapínám telefon, vidím její zadek v hlavě, slyším jenom reggaeton.

0: 5 hodin 55 minut, máme tady středu, s tebou je Dom, svátek má dneska Adéla, tak přeju všechno nejlepší. No a všem u Rádia Spin přeju krásný dobrý ráno, takhle ve středu 2. září. Good morning. Tak co probereme takhle při středě? My se spolu zastavíme u Apple, protože ten včera po 15 letech čekala velká změna. Dáme si taky sportovní okýnko, ale fakt jenom takový jako malý okýnko, protože víš, jak jsem na tom se sportem, že jo? Čeká nás taky poznávačka, čeká nás i Celebrity Voice Lip. Pozvu tě dneska ráno na naprosto perfektní akce, na které si mimochodem taky uvidíme. Zastavíme se dneska taky u domácích prací. No a řekneme si, jakou novinku představila taky značka Dyson a věř mi, že tohle je věc, kterou od nich absolutně nikdo nečekal. No a čeká nás potom taky mashup, který namíchám hnedka zápětí, no a taky hra jeden na jednoho, kde ten na ten týden hraješ o vstupenky do kina. Máme toho před sebou docela dost takhle při středě, tak pojďme to odpálit a podívat se rovnou na to, co nás během dneška čeká venku. Aktuálně by mělo být venku nějakých 14 stupňů Celsia, víceméně po celé České republice, takže počítej zhruba s tím, že tam je plus minus 1-2 stupně. Jinak by mělo být aktuálně polojasno, odpoledne počítej s tím, že by se mělo malilinko zatáhnout, ale i tak se to sluníčko bude probojovávat ven. No a teploty se zaseknou dost podobně jako včera, a to kolem 22-23 stupňů Celsia. Takže takhle bude vypadat středa 2. září. Tady je Rádio Spin a Dom. Rádio Spin.
1: BN. Peknú stredu, zrušený hip-hop camp mal nakoniec aspoň jeden nečakaný výsledok. Conway the Machine už bol v Česku a tak voľný čas využil na nahrávanie. Po náhradnom koncerte v pražskom Rock Cafečku zamieril do A2Z studia, kde nahral slohy do troch nových skladieb. O aké projekty ide zatiaľ zostáva tajomstvom a dozvieme sa to až pri ich oficiálnom vydaní. Pražský palác Akropolis bude vo štvrtok patriť mladému repu. V rámci série Puls tam vystúpi 66 Domo a LDSB, ktorí patria k nastupujúcej generácii českej scény. Chýbať nebudú ani ďalší hostia a koncert štartuje o pol 8 večer. Futbalová Čenzlíga dnes pokračuje v Prahe. Bohemians privítajú v Ďolíčku Jablonec. Hrá sa od 8 večer a zápas môžeš sledovať aj v televízii. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a be in s Rádiom Spin.
0: 5 hodin 58 minut, to je přesný čas, a ty nám posloucháš Radio Spin.

0: 6 hodin, 3 minuty k tomu, ty nám posloucháš Radio Spin s tebou jde taky dovno a my se jdeme podívat na slibované zprávy, nebo respektive na první z nich. Včera se po 15 letech v Kalifornii v Apple Parku stala velká změna, protože Tim Cook, ředitel Apple, který nahradil Steve Jobs, se končí. No a za jeho vedení vznikly vlastně docela dost zásadní projekty, protože vznikly Apple Watchky, AirPody, Apple Music a nebo třeba vlastní jabkový procesory. Namísto něj nastupuje jako CEO John Ternus, který působil doteďka jako viceprezident pro hardware, takže jsem zvědavý, jaký změny teďka tohoto technologického giganta čekají, co přinese vlastně nový řidič a jestli se mu povede zas udělat ve světě nějakou revoluci s telefonama. Na to se mimochodem můžeme mrknout už na keynote, který bude příští týden, a to 9. září. A já musím říct, že já se na to mega těším, protože každý rok miluju tuhletu přednášku. Vždycky se otevřu pivo, dám si k tomu popcorn a prostě jako čumím na to hoďku a půl. Jako musím říct, že božka země kvete, ale prostě musí to jednou za rok zkousnout. No a já pak miluju prostě chodit do obchodu s elektronikou a testovat, co to umí. A při té příležitosti hlavně nastavovat na těch telefonech budíky a potom rychle zdrát. Co ti budu povídat? Obchodníci nebo respektive pracovníci v obchodech mě hodně milujou. Jakože fakt hodně.
1: Je noc 7. září 1996. Jsme v Las Vegas. Právě skončil zápas Mikea Tysona. Před návštěvou klubu se ještě staví v hotelu. Tam vidí rvačku, zapojí se do ní. A následně odchází z hotelu pryč. Noc chce strávit s přáteli ve svým oblíbeným klubu. Na rohu ulic Flamengo a Koval se stane něco, s čím nepočítal. Zastavuje bílý Cadillac. Dostane 4 rány a po několika dnech v nemocnici umírá. Další hudební výkon.

máme 8 hodin, 6 hodin a taky 8 minut. Ty nám posloucháš Radio Spin, no a my jsme se přiblížili ve Spin ránu dnešní poznávačce, ve který budeš dneska hádat jednoho rapera, a to čistě podle beatů, který tu mám pro tebe nasekaný. Mám tady tři ukázky z beatů, každá z nich má zhruba tak 2 až 3 vteřiny, tak si pojďme pustit tu první ukázku a jsem zvědavej, jestli už podle ní začnete tak nějak tušit, kam dneska směřuju. Tak pojďme na to. Jestli tě podle této ukázky napadá, který rapper by mohl být dnešní poznávačce, tak určitě můžeš posílat svoje tipy, buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a jestli tě zatím nic nenapadá, tak vydrž zhruba tak 3,5 minutky, no a za ně si dáme další dvě ukázky. Tak stay tuned a začni hádat.

Ráno máme 6 hodin a 12 minut. K tomu za sebou máme track The Crossroads, no a my pokračujeme v dnešním poznávce, ve který hádáš jednoho rapera. A to čistě podle ukázek z jeho beatů. Tak jeden beat jsme si tady ukázali pár minut zpátky, mělo to rychlý 3 vteřinky, tak pojď si to připomenout. No a sliboval jsem ti, že jestli budeš trošičku tápat, tak pro tebe budu mít ještě 2 ukázky. Tak já si myslím, že můžeme jít pro tuto chvíli na ně. Tak se soustřeď, hezky pěkně poslouchej a uvidíme, jestli tě trkne to správný jméno nebo ne. Tady už si myslím, že to trošičku přihořívá, no a absolutní co to bude tady. 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin, posílej dá svoje tipy na to, kdo je podle tebe v dnešní poznávačce. Máš na to posledních pár minut.

0: pokračujeme ve Spinránu a taky v poznávačce, která se v tuto chvíli blíží pomalu, ale jistě do svého finále. No a dneska se tady v poznávačce hádali jednoho rapera, a to podle ukázek z jeho beatů. Tak pojďme si všechny ty tři beaty v rychlosti projet, protože každá ukázka má zhruba tak 3 vteřinky, tak pojďme na to. Já si myslím, že to může být taková jako hezká pěkná rychlovka, že jste všichni poznali, o koho se tady dneska ráno jedná, stejně tak, jako to by dnešního rána poznal třeba Tomáš.
1: Čus, rozhodně one and only Travis Scott. Mějte se.
0: Tome, já si myslím, že je to naprosto jasný. Tady vůbec nebylo o čem, ale jenom aby jsme si to upřesnili, abyste věděli, že vám s Tomášem nekecáme, tak první track byl od Travise Scotta Stargazing. Pak tady máme taky Sycamore. Who put this shit together, I'm the glue. So and so. Shorty face, Tommy out the blue. No a v neposlední řadě taky legendu, která vyšla 2 roky zpátky, a to Fiend. Tak jo, poznávačku máme za sebou, já děkuju za všechny tipy a taky hlasy. No a za pár minut se spolu podíváme na další zprávy, konkrétně otevřeme jedno malý sportovní okýnko.

Pár minut zpátky jsem ti tady na Radio Spin sliboval, že otevřeme i jedno sportovní okýnko. Tak jdeme na to. Lionel Messi totiž končí svoji reprezentační kariéru. No a co je to za trend, že všichni letos prostě končí ve své funkci? Hele, před chvilkou jsme se bavili o Timu Cookovi, teďka Lionel Messi, ale jsem zvědavej, kdo prostě s něčím skončí dál. Každopádně fotbal teďka hrát Lionel Messi určitě nepřestává úplně, jenom se už nevrátí do týmu v Argentině, nebo respektive do argentinského reprezentačního týmu. Jo, to je přesně to, co znamená ukončit reprezentační kariéru. To jsem se právě naučil díky týhletý zprávě mimochodem, takže člověk se i v tom sportu začíná trošičku víc orientovat. Každopádně Messi za Argentínu získal 4 trofeje, a to včetně titulu mistru světa. No a nasypal do brány taky 125 gólů, a to v 207 zápasech. Což mi přijde vlastně jako docela dosa, je to hodně obdivuhodný, protože já třeba ve škole při zápase byl rád, že jsem vůbec ten míč dokázal někomu přihrát. No a když už jsem se rozeběh na bránu, užíval jsem si takovou tu chvilku, že jsem prostě středem pozornosti, že třeba i učitel tělocviku bude pyšnej na to, že třeba jako dám nějakou tu šibenici, tak mi někdo podkop nohy a vyhodil mi koleno. Tak takovej, já jsem prostě sportovec.

6 hodin 24 minut ladíš Spin ráno, s tebou je Domno a já mám pro tebe teďka jednu dost zásadní novinku, která vyšla na svět vlastně včera. Jak už asi tušíš, bude se týkat Harryho Pottera a nejen takhle nějakýho Harryho Pottera, protože nás už za pár měsíců čeká nová kapitola, a to konkrétně v podobě seriálu Harryho Pottera, který se bude každou sérii věnovat jedné knížce. Já teda musím říct, že jsem hodně zvědavý na to, jak tenhle ten remake Harryho Pottera bude vypadat. Každopádně, abych se dostal k jádru pudla, tak dneska vychází nový trailer, a to právě na první řadu, která se bude jmenovat jak jinak než Kámen mudrců. No tak jsem zvědavý, s čím přijdou, jak to bude teda detailně vypadat, protože už by pravděpodobně asi mělo být dotočeno, nebo aspoň teda respektive nějaká větší část toho seriálu. No a doufám, že to bude vypadat prostě skvostně. Jako co si budeme povídat, když vyšel obecný trailer, tak to vlastně úplně špatně nevypadalo. Uvidíme, jak budou vypadat detaily, jak budou vypadat bradavice a tak dále. Tak snad to nepodělaj.

0: Protože teploty se vyšplhají dost podobně jako včera, a to zhruba tak na nějakých 22 až 23 stupňů Celsia v průměru po celé republice. Jinak odpoledne čekají, že bude trošičku víc oblečno, ale úplně zateženo by být nemělo, takže takhle bude vypadat středa 2. září. Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat taky na to, jak tuto tu chvíli jezdíte, tak začneme v regionech, protože tam se bourá, a to konkrétně v Plzni v ulici Tachovská, takže tam pozor, jinak zbytek regionu pro tuto tu chvíli nevypadá vůbec špatně. Co se týče dálnic aktuálně, tak počítej se zdržením určitě na D6, a to po směru na Prahu. Tady to kvůli crashi poskakuje zhruba tak někde v okolí Velký Dobrý a pozor, je tam dokonce i uzavírka, takže tam určitě dávej pozor, je tam asi teda komplikovanější nehoda, potom se bourá taky, nebo nebourá, ale poskakuje D4, a to mezi Řitkou a Jíloveštěm, to je takovej teďka trošičku standard každýho rána. Když se podívám na Prahu, tak tady se nic moc úplně neděje, tady trošičku hustší provoz hlásí ulice 5. května, hustší provoz hlásí taky Holešovičky, to je ranní standard, no a jsou tady hlášený taky dva kreše, jeden z nich v ulici Podkaštany, druhý z nich v ulici Radlická, takže tam určitě dávej pozor. Každopádně ode mě je to k dopravě všechno, no a kdyby cokoliv, tak dávej vědět. 210 32 30 30, mobilní aplikace Rádia Spin.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Spin Radio.
2: Jo, zdraví tě Freeze 24/7 a chtěl bych tě pozvat na Mejdan v Praze Cargo Gallery už tuhle sobotu, kde proběhne premiéra graffiti videa Straight Ism volume 2. Kromě mě vystoupí Marcus Jou, Marast a DJ Huckleberry a další. Lístky najdeš v předprodeji na goa.cz. Akci podporuje Radio Spin. Vidíme se.

0: Spin. Celebrity Voice Flip.
1: Je to přesně tak, máme 6 hodin a 38 minut, ty posloucháš Spin ráno s Domem, no a taky hádanku Celebrity Voice Flip, která právě v tuto chvíli začíná. Co se týče Celebrity Voice Flipu, tak jestli tady mám u rádia Spin někoho novýho, tak jenom připomínám pravidla, a sice to, že já ti pustím do éteru zamotaný hlas nějaký známý osobnosti a ty potom podle toho zamotaného hlasu hádáš, kdo by to asi tak mohl být. Tak já si myslím, že je všechno vysvětlený, že je všechno úplně jasný, tak pojďme se podívat na to, jak ten Celebrity Voice Flip dneska zní. Jestli tě podle toho zamotaného hlasu napadá, kdo by to asi tak mohl být, tak určitě posílej svoje tipy, buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a já ti ještě jednou ten zamotaný hlas pustím, třeba tě u toho napadne, který jméno by tam mohlo asi tak zaznít.
2: Jsi ready? Tak 210 32 30 30 nebo mobilní apka

0: Tailspin pokračujeme v hádance Celebrity Voice Flip, ve který hádáš, komu patří dnešní zamotaný hlas. Tak pojďme si ho spolu pro tuhle tu chvíli připomenout. Co ti můžu napovědět k dnešnímu Celebrity Voice Flipu je to, že dneska tady hádáš jednoho českého zpěváka. Tenhle ten zpěvák se narodil v roce 1976 a vlastně jako krom toho, že zpívá, tak hraje taky na kytaru, a to v jedné české skupině. Tu skupinu si myslím, že znáte všichni velice dobře. Věřím tomu, že všichni ji máte poměrně i rádi, protože tady třeba několikrát byla v mashupu a dost dobře jste ji odhalili. Každopádně, co vám můžu poradit, je to, že tenhle ten zpěvák taky podle teda aspoň názvu té skupiny bude dost divoký. Víc si myslím, že asi nebude třeba napovídat, no a já ti ještě jednou ten zamotaný hlas posílám a ty dávej vědět.
1: Nebo mobilní apka

0: Radio Spin se v 6 hodin a taky 46 minut pomalu, ale jistě blížíme do finále dnešní poznávačky, ve který jste hádali, komu patří tenhle ten zamotaný hlas. Dneska jste tady tenhle ten zamotaný hlas měli přiřadit jednomu českému zpěvákovi, a to zpěvákovi, který se narodil v roce 1976 a hraje v kapele, podle jejíhož názvu by měl být tenhle ten zpěvák poměrně dost divoký. Já si myslím, že tahle ta nápověda vám měla pravděpodobně stačit, tak můžeme se jít a se podívat na to, jak jste dneska ráno typovali. Tak začneme asi pravděpodobně u Kačí, protože ta posílá voicovku do naší mobilní apky.
1: Ahoj Dome, tak si myslím, že je to Jiří Macháček.
0: Jiří Macháček. Jiří Macháček je určitě, krom toho, že je herec, taky zpěvák, ale bohužel není tolik divoký jako tenhle ten týpek. Jdeme se podívat dál, a to konkrétně za Lukášem.
2: Podle mě to je Václav Venca Bláha.
0: Václav Venca Bláha, to už si myslím, že by mohlo být trošičku lepší. Uvidíme, jestli tady Václava Bláhu odhalil třeba taky Zachy.
3: Tak když mi nevyšla poznávačka, tak zkusím voice flip. Hele, je to Vašek Bláha z Divokýho Byla. Čau Zachy.
0: Já si myslím, že asi nebylo úplně o čem, protože opravdu to dneska byl Vašek Bláha. Tak jo, děkuju za všechny tipy, jak do poznávačky, tak taky do Celebrity Voice Flipu. No a nezapomeňte, že obě dvě hádanky si dáme opět zítra mezi 6 a 7. No a krom toho teda taky si dáme další hádanky, to ještě dneska, takže rozhodně nás zůstaňte u Rádia Spin.
4: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9

6 hodin 51 minut, ty dál posloucháš Radio Spin, s tebou je dál ještě dom, nebo dom, ještě dom. Já se budu vlastně až do 9. Každopádně mám tady jednu takovou docela zajímavou zprávu, nebo takový zajímavý tip, protože včera mi přišel večer e-mail od Jirky. Jirka je evidentně rapper, protože mi napsal, že vydává nový track a jestli ho tady v rádiu zahrajeme, tak Jirko, speciálně pro tebe a taky pro všechny, kdo makáte na svojí tvorbě. Já tady mám pro vás jeden tip a ten se jmenuje CZSK Underground. Ten můžeš slyšet každou středu večer, no a provází tě jemná Šírka. Pozve se tě do studia, pokecá s tebou o tvojí tvorbě, show, sa plánek do budoucna, zarepuješ tady live, no a v neposlední řadě si pak ten tvůj track taky samozřejmě pustíme. Takže Jirko, ano, šanci slyšet svůj track tady v Radio Spin máš, no a vy ostatní, kdo děláte nějakou svoji hudbu, anebo evidentně, kdo třeba hledáte nějakou hudbu, tak určitě taky, a to v CZSK Undergroundu. Takže pokud děláš svoji tvorbu, tak určitě napiš na CZSK@radiospin.cz. No a pokud hledáš nový jména, nový vibe a taky tě zajímá, co se prostě děje mimo ty Ačkový a Bčkový lidi, který tady na Radio Spin, a nejenom na Radio Spin, ale třeba obecně jako se prostě hrajou, mají velký shows a tak, tak určitě poslouchej každou středu v 8 večer Radio Spin, protože se dozvíš, kdo mladý nebo kdo ještě začínající se může objevit tady na Radio Spin.

Dobrý ráno všem u Rádia Spin, ještě jednou máme 6 hodin a taky 55 minut k tomu. Máme taky středu 2. září, svátek slaví Adéla, tak Adélo přeju všechno a nejlepší. No a my se jdeme podívat dál do Spin rána, nebo respektive si teda v tuto chvíli připomenout jenom, co jsme tady probrali za první společnou hodinku. My jsme si tady otevřeli sportovní okýnko, protože Messi končí ve svojí reprezentační kariéře. No a taky Tim Cook po 15 letech odchází jako CEO Apple a místo něj se tam objeví někdo jiný, a to konkrétně se tam objeví ředitel, nebo respektive bývalej, už v tuto chvíli viceprezident John Ternus. Takže tohle jsme probrali jako novinky, další novinky máme samozřejmě před sebou, takže ty si řekneme už za pár minut. No ale teďka se společně podíváme taky na to, co nás čeká dneska venku, protože i to je samozřejmě důležitý si připomenout. Aktuálně by to mělo být nějaký 14 stupňů Celsia, jinak po celé České republice čekají polojasno čekají i odpoledne, i když trošičku vyšší oblačnosti a teploty maximálně na 23-24 stupňů Celsia. Tady je Radio Spin a Dom.

0: Pěkný večer. Viktória Plzeň získala jeden z velkých talentů slovenského futbalu. Zo Žiliny prichádza iba 18-ročný obranca Tobiáš Pališčák, ktorý už má 41 ligových štartov a hrá aj za Slovensku 21. V Plzni podpísal zmluvu na 4 roky a klub ho označuje za mimoriadny talent. Za mňa je to všetko. Maj krásny stredočnejší deň a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: 6 hodin 59 minut, to je přesně čas, kdy nám posloucháš Radio Spin.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.
3: Ale když mi nejší

Středa 2. září, svátek slaví Adéla, ještě jednou přeju všechno nejlepší, ty posloucháš Spin ráno, s tebou je dom a my se jdeme společně podívat na další zprávy. Prosím vás, včera jsem narazil na něco, o čem jsem si nemyslel, že někdy uvidím. Určitě všichni znáte Dyson, takový ty vysavače se zeleným světilkem, který prostě z jakýho důvodu chce mít doma úplně každá ženská. No tak včera jsem přijel domů, hezky pěkně jsem podrbal a pomazal psa, že jo, v klidu jsem si udělal kafe, pustil jsem se Simpsonovi, přišla z práce Božka a říká, neuvěříš, co udělal Dyson. Tak jako přemýšlím, říkám, tak asi pravděpodobně nový vysavač, ne? Nebo... A ona, ne. A spustila, že představili nový zubní kartáček a že má k tomu zubní sprchu a že má taky kameru, takže když si dáš koupelně před sebe telefon, tak čumíš na to, jak dobře se čistí zuby, kam všude si v týpu se zajel, samozřejmě, že je to připojený i na Wi-Fi-nu a má to prostě různý blbosti okolo, co normální kartáček nemá. Tak když jsem všechno tohleto prostě pomalu v klidu střebal, říkám, no tak to je pěkně hezký teda, no. To se teda za chvilku bez internetu ani prostě nevykajíš.

0: je i vaše. Ty pocem, hele, co jsem zase našel.
1: Já jsem ti taky zhruba hodinku zpátky tady na rádiu Spin sliboval, že tě pozvu taky na super akce. No a jedna ta pozvanka je právě tady. Konkrétně teda pokud jsi z Karlových Varů a okolí, tak už pozejtří k tobě zamíří Mike Traffic se svým Afterwork Summer Affair, to znamená, že vlastně dovalí kvalitní hudbu, dovalí sebou potom taky nějaký to žrádlo, že jo, protože co si budeme povídat, ono prostě jako Mike Traffic je s nějakýma těma svýma restauracema spojený, takže rozhodně doporučuji si takhle hezky pěkně po práci v Karlových Varech, a to v lékárně kafe, nebo v lékárna kafe, zajít se podívat za prostě jako Trafficem a dát si prostě jako čilíček hezky pěkně takhle při čtvrtečním odpoledni. Sám. To je docela důležitý vědět, protože s Mikem Trafficem dorazí taky Double J, dorazí taky Nernes, no a potom taky jako host dorazí taky Orion. Takže rozhodně doporučuji tady na další zastávku Afterwork Summer Affair vyrazit do Karlových Varů. No a kdyby si nestíhal Karlovy Vary, nebo si byl kousíček dál od Karlových Varů, tak doporučuji taky příští týden, a to 9. září, vyrazit do Prahy, do Never Enough, protože právě i tam vyrazí Mike Traffic se svojí Afterwork Summer Affair. Takže doporučuji jenom tak jako hezky pěkně za sebe takovouhle pěknou, hezky chillovací akcičku. No a hnedka potom prostě jako může zase vyrazit domů a říct, že si hezky po práci udělal takový pěkný odpoledne.

hodin 14 minut, ty posloucháš dál Radio Spin s tebou, je dál taky Domno a my se společně jdeme vrhnout na první dnešní téma. Pár dní zpátky totiž byla Božka Díl v práci. No a tak mi napsala, jestli bych nemohl vyprat prádlo. Říkám, jo, jasně, v pohodě. Jenže prostě já mám jeden zásadní problém. Já nedokážu rozlišit pořádně, co ještě patří do bílého a co už bych měl hodit do barevného. Jestli prostě to světle žlutý triko, co má Božka na spaní, už mám hodit mezi černý prádlo, nebo jestli to dát ještě do bílého a riskovat to, že to všechno prostě vytáhnu žlutý a dostanu potom vejprask. No tak jsem tak jako hledal na netu a našel jsem jednu paní, která si založila YouTube kanál, na kterém učí děti základní domácí práce. Říkám, yes, to je přesně věc pro mě. No tak díky této paní jsem nejenom neobarvil prádlo, protože jsem zjistil, že to klidně můžu dát do toho bílého, ale taky jsem zjistil, že má naše pračka dotykový panel. Po roce a půl, co prostě s Božkou bydlíme. Nicméně, abych se dostal k jádru pudla. Jestli nějaká domácí práce, na kterou jste fakt jako levý a potřebujete na ní návod, tak dávejte vědět buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a třeba dáme tady dneska ráno tý šikovný paní na YouTube nějaký tipy na to, co by mohla za videjko udělat příště. Nejenom pro děti, ale třeba taky pro nás spinnery.

Zatímco mi dáváte vědět do mobilní apky Rádia Spin nebo na 210 32 30 30, na kterou domácí práci byste potřebovali návod, ať už jste spinéři nebo spinérky, protože samozřejmě i spinérky můžou dávat vědět, co by se potřebovali takhle od té chytrý paní na YouTube naučit, že jo, třeba zatlout hřebíky nebo přivrtat obraz nebo přidělat obraz prostě jako na zeď a tak dál, tak můžete ještě taky vymýšlet na to, který ty práce vám fakt jako nejdou, anebo třeba za který už jste dostali vynadáno, protože já když jsem o tom začal mluvit, tak já jsem si vybavil několik scén. Jedna teda scény, když jsem právě jako začal takhle přebírat to prádlo a Božka říká, ne, tohle musíš dát do téhle barvy, tohle musíš dát do téhle barvy, tohle to dej na 40, tohle dej na 30 a tak dál. A nebo jsem si potom vzpomněl taky na to, když jsem se snažil pověsit normálně povlečení, protože to je další věc, která mi fakt jako nejde. Pověsit na sušák ty obrovský hadry, který se tam prostě jako absolutně nevejdou, tak aby to mělo nějakou štávní kulturu, aby to na tom nějak vypadalo a aby to vůbec uschlo. Jako musím říct, že když já věším na sušák povlečení, tak Božka prostě fakt jako kvete a kolikrát prostě jako vstane, říká, dej to sem, přijde ke mně a prostě začne to věšet, ale ona to pověsí tak jako úplně inteligentně, jednoduše a já prostě nevím, jak to dělá. Kolikrát třeba veme třeba taky normálně prostě radlo to pověsí na dveře, říkám, tyhle to je věc, která mě by osobně v životě nenapadla to dát dveře. Takže, hele, přemýšlej nad tím, jaký domácí práce ti úplně nejdou, jaký domácí práce si třeba už taky podělal a za který si dostal od svojí nějaký božky třeba vynadáno. 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin. Jsem zvědavej, co vám nejde a doufám, že jste na tom dost podobně jako já.

0: Radio Spin Dom, 7 hodin a taky 22 minut, středa 2. září, svátek slaví Adéla, tak ještě jednou přeju všechno nejlepších svátků. No a my se jdeme podívat taky na to, jak ta středa bude vypadat, jenom taková lehká připomínka, že dnešní teploty budou kolem 22 až 24 stupňů Celsia, což je poměrně příjemný. Každopádně pár minut zpátky jsme tady spolu otevřeli jedno dost zajímavý téma, protože někdy se ti prostě stane, co si budem povídat, že uděláš nějakou domácí práci a dostaneš za to vynadáno. No tak prostě přemýšlíš nad tím, jak to udělat jinak, jak to udělat líp. No a jedna taková paní udělala vlastně docela dobrý návody na to, jak se prostě naučit třeba prát, jak se naučit prostě jako nadávat správně věci do myčky a tak. No a myslím si, že třeba takovej Petr by potřeboval, aby ho tahle ta paní naučila pořádně uklízet. Tak Peťas, uklízení. Nutí ti máma uklízet se v pokoji.
1: Jo.
0: Hele, ale Peťa, z toho se nic nedělej, protože nejenom máma, ale myslím si, že třeba i nějaká tvoje budoucí holka nebo budoucí božka a manželka tě bude samozřejmě nutit uklízet taky, protože i mně se třeba stává doteďka, že božka prostě jde a řekne, běž si uklidit ve skříni, máš tam prostě jako hrozný bordel. Ono to OCD prostě jako pracuje a jednou to prostě bouchne a jednou si musíš ty trička prostě přeskládat. Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat taky na to, jak to v tuhle tu chvíli vypadá na českých silnicích. Začneme v regionech, protože tam to vlastně, musím říct, vypadá docela dobře. Jediný místo, kde si aktuálně trošičku postojíš, tak je Brno. A pokud se mi načte i ulice, teď ti řeknu i, která ulice to je, a můžu říct, že to je ulice opuštěná, takže tam určitě počítej s lehkým zdržením. Co se týče dálnic pro tuhle tu chvíli, tak D1 a D2 poskakují na příjezdu do Brna, takže tam počítej s nějakou tu minutku navíc. Nějakou tu minutku navíc nabereš taky na D4 mezi Řitkou a taky Jilovištěm, no a lehký zdržení nabereš i na D7 a taky i na D5 na příjezdu do Prahy, ale tam už to není nic úplně světobornýho. Co se týče Prahy, tak tady si postojíš na Štěrbovský spojce v obou směrech, stejně tak si postojíš i na Barandňáku a taky do Břízký. Jinak dávej si v Praze pozor i taky na Kreše, protože se bourá, a to docela dost. Jeden Kreš hlásí Evropská, další ulice Pod Kaštany, bourá se potom dál taky v Radlický nebo třeba na ulici 5. Května. No a poslední Kreš, co mi tady Google mapy práskají, tak je aktuálně v ulici k Barandovu, takže i tam dávej pozor. Kdyby cokoliv, tak dávej vidět 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin.
2: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Spin Radio.

0: říct ani oh shit.
1: Pusám něco jiného, prosím, spíme.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
3: Rádio Spé, nejvíc rapu v

7 hodin a 32 minut, ty nám posloucháš Radio Spin, máme středu 2. září, svátek slaví Adéla, no a my se společně jdeme přesunout k dnešnímu druhému tématu, protože já jsem tady zhruba tak před hodinkou říkal, že dneska se stane velká věc ze světa Harryho Pottera, protože přece jenom seriál Harry Potter se blíží, no a dneska vychází nový trailer, a to konkrétně na první sérii. Tak jsem zvědavý, jak ten trailer bude vypadat, každopádně jsem si říkal, že bychom se taky mohli tematicky o těch kouzlech pobavit, protože přece jenom je samozřejmě to, že Harry Potterovi neodmyslitelně ty kouzla patří. A otázka na následující půlhodinku zní, kdybyste měli umět kouzlit, jaký kouzlo byste chtěli umět? Jako takhle, když už jsme tady pár minut zpátky nakousli ty domácí práce, tak já bych chtěl umět mávnutím hůlkou uklidit prostě nádobí z myčky, anebo třeba vytřít podlahu. To si myslím, že jsou takový jako dost užitečné věci, protože jsou to věci, které doma absolutně nenávidím. A nebo bych chtěl, aby náš Marley uměl mluvit. Protože přece jenom bych chtěl občas jako s tím sem pokecat, nebo se ho zeptat, jaká fenečka se mu zrovna líbí a proč za ní prostě celou procházku tahá, že jo? Protože co si budem povídat, ono je to docela otravný. Takže 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin. Dávej vědět, kdyby si uměl kouzlit, jaký kouzlo by si chtěl umět, nebo respektive jaký kouzlo by bylo prostě to nejhlavnější, který by si využíval.

0: Harry Potter a taky kouzla, to je téma dnešního rána, protože, co si budem povídat, každý by chtěl prostě aspoň jednou v životě umět něco vykouzlit, anebo si nějakým způsobem trošičku tím kouzlem pomoct. Třeba tak, jako by si chtěl prostě každý všední ráno kouzlem pomoct pajky.
1: Tak já kdybych uměl kouzlit, tak bych potřeboval nějaký kouzlo mezi modleticema a zličinem každý ráno. Kdybych to naložil, mávnul a byl bych hned na zličině, a ne, že z modletic na zličin pojedu 2 hodiny.
0: Ale pajky, takovýhle kouzlo zrovna v Harry Potterově vymyslel, a to vlastně docela dobře, protože to se jmenovalo, pokud si dobře pamatuju, ale tak se má síť, protože si vzal prostě jenom takový ten prášek, řekl si prostě jako zličín, hodil ho na zem a byl se na zličíně. Takhle jednoduchý to bylo v Harry Potterově, doufám, že v reálném životě by to bylo dost podobný, každopádně mě zajímá, co vy ostatní byste chtěli umět za kouzla. 210 32 30 30, mobilní aplikace Rádia Spin, pojďte si zahrát na to, že jste prostě Harry Potter, že umíte kouzlet, tak co byste využili?

0: minut zpátky jsme tady na Rádiu Spin začali řešit kouzla, protože Harry Potter, nebo respektive nový seriál Harry Potter, dneska obdrží další trailer, tak jsem si říkal, že bych se vás zeptal na to, že kdybyste čirou náhodou uměli kouzlet, jaký kouzla byste prostě chtěli umět, kdybyste třeba chodili do bradavické školy a tak. Tak jdeme se na to podívat. Začneme u Kačí, protože Pajky tady pár minut zpátky nastínil to, že by chtěl umět prostě třeba cestovat letadlovou sítí, protože by se chtěl dostat z bodu A do bodu B třeba jako hnedka a ne za 2 hodiny prostě v koloně na Pražském okruhu. Tak jdeme za Kačí.
1: Ahoj, tak já bych chtěla asi umět lítat anebo teleportovat se, protože mám daleko rodinu a tak, takže bych se mohla vždycky za nima takhle vydat.
0: Ta teleportace tady padá docela často.
2: Bych chtěl taky umět používat ten hopšup prášok, jen tam ho hodit pod sebe a objevit se na Bali třeba.
0: Ty vole, to by se mi líbilo taky, hele, byl bych tam každý odpoledne a nic by mi nechybělo. Vládi se.
3: Ahoj, tak já bych asi nepotřeboval ani kouzlit, mě by stačil pláž neviditelnosti a možná i kámen moudrců pro mě a mou rodinu. Tak jo, čau.
0: Hele, jako musím říct, že ten plášť neviditelnosti by se mi líbil taky, ale nejenom jako pro mě a moji rodinu, mě by stačilo jenom pro mě, protože já bych se chtěl vždycky zhruba tak někdy třeba kolem 1 ráno úplně nepozorovaně vyřítit z práce, aby mě nikdo nescháněl, neviděl a tak. Tohle to by byla docela cesta.

0: 7 hodin 48 minut, ty nám posloucháš Radio Spin, s tebou jedál taky Dom. No a dneska tady ve Spin ránu společně kouzlíme, protože se vás ptám na to, že kdybyste uměli kouzlet, jaký kouzla byste chtěli umět, tak pojďme se podívat dál, a to za Matým, který cinknul pár minut zpátky.
1: Že jste tam pustili Milli Vanilli. Kamaráde, to je nějaký 89. rok a to jsem byl na vojně. Takže ty si mě postal zpátky do toho, když jsem byl mladý a prostě celý život jsem měl před sebou. A teďko bych jsem potřeboval Arabely kouzelný prsten, abych s ním otočil a mohl jsem konečně táhnout do důchodu.
0: Maty, tak to je naprosto jednoduchý. Já tady shodou okolností jeden Arabely prsten mám, nechal ho tady Roman, takže Maty, mazej hezky pěkně do důchodu.

Nebyl to cheat, věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G, jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný, i tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp, děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv, i když jsou to blbežci,

0: Fajn ráno. Mashup.
1: Tak pojďme se na chvilku odprostit od kouzel a pojďme se podívat taky na to dnešní mashup, protože ten jsem tady dneska ráno tak jako lehoulince vykouzel. Jsou v něm 4 věci a věřím tomu, že můžete poznat všechny 4, i když jedna tam bude tak malinko schovaná, ale pravděpodobně ji časem objevíte. Tak pojďme slyšet podkres, vysílejte hezky pěkně volume doprava, slyšíte hezky pěkně úplně všechno a dáme si ten dnešní mashup. No, i když tak to poslouchám ve sluchátkách, tak to není úplně tak, že by tam ty věci nebo ta jedna věc byla schovaná, ona se tam objeví docela dost razantně. Tak pojďme si to dát ještě jednou a můžete začít hádat. Jsem zvědavej, co z toho všechno vytřískáte.
0: Poznal jsi trojici tracků?
2: Pošli nám voiceovku přes apku Rádia Spin.
0: Nebo volej 210 32 30 30. Právě teď.

0: Spin ráno. Meša.
1: A ještě jednou ti přeju hezký dobrý ráno u rádia Spin. Máme 7.50 česno a my pokračujeme v dnešním mešapu, který jsme se tady pustili pár minut zpátky. Věřím tomu, že ne všichni jste úplně pochytili všechno, co se v tom mešapu skrývá, tak mi přijde fér si ho ještě jednou pustit. No a já si myslím, že bychom mohli pomalu, ale jistě otevřít třeba mobilní aplikace Rádia Spin, protože tam poslal voiceovku Zachy.
2: Tak dome, v mashupu je Eminem, Sean Paul a Slunce, seno, jahody. Ale víc nevím. Čau Zachy.
1: Tak Zachy uvidíme, protože my se jdeme spolu podívat ještě za Bárou, co si myslíš, že je v mashupu.
3: Dobré ráno, mashup, určitě tam bylo Slunce, seno. A taková pěkná kombinace, Eminem, Lose Yourself. Myslím. A pak už jsem to nechytla. Hezký zbytek, ne? Bára.
1: No tak třeba to chytíš za chvilinku, každopádně můžu potvrdit Slunce, seno. A to Eminem a Lose Yourself vám můžu uznat v pohodě taky. No a co zbývá, jsou tam ještě dvě věci, takže pojďme si to ještě jednou poslechnout a zbytek je na vás. Uvidíme, jestli to tady před 9 ráno odhalíme komplet nebo ne. To je ale v tuhle tu chvíli čistě jenom na tom, jestli tam najdete to, co já chci.

0: právě teď.
1: No a v rychlosti se podíváme ještě taky na to, co nás čeká venku. Aktuálně by tam mělo být pořád nějakých 15 stupňů Celsia, k tomu polojasno, ale teploty se malinko zvýší, a to zhruba tak o nějakých 6 až 8 stupňů, protože maximálky by měly být dneska kolem 23. No a polojasno by mělo zůstávat s tím, že by mělo být teda trošičku víc oblačno, ale nebude to nic hroznýho. Jako 23 na 2. září tomu polojasno mi přijde vlastně docela příjemný.
2: Spin Radio.
3: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
0: Rádio Spin jde s tebou. Rádio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Rádio Spin v DABu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, který DAB umí. Rádio Spin jde s DABou.
4: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
5: Starýho psa nenaučíš nový triky. Nemůžeš vymazat zkušenost a podcenit čas.

0: dnešnú stredu. Zrušený hip-hop camp mal nakoniec aspoň jeden nečakaný výsledok. Conway the Machine už bol v Česku a tak voľný čas využil na nahrávanie. Po náhradnom koncerte v pražskom Rock Cafečku zamieril do A2Z studia, kde nahral slohy do troch nových skladieb. O aké projekty ide zatiaľ zostáva tajomstvom a dozvieme sa to až pri ich oficiálnom vydaní. Pražský palác Akropolis bude vo štvrtok patriť mladému repu. V rámci série Puls tam vystúpi 66 Domo a LDSB, ktorí patria k nastupujúcej generácii českej scény. Chýbať nebudú ani ďalší hostia a koncert štartuje o pol 8 večer. Futbalová Champions League dnes pokračuje v Prahe. Bohemians privítajú v Ďolíčku Jablonec. Hrá sa od 8 večer a zápas môžeš sledovať aj v televízii. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a be in s rádiom Spin.
1: Máme 8 hodin a 2 minuty k tomu. To je přesně čas, a ty dál posloucháš Radio Spin s tebou, Ideál Dom.
2: Radio Spin. Nejvíc repu v republice.
3: Co? Ty králo, to skvělá muzika. Ty, co to je za muziku? Jsem na ní zapomněl.
4: Jemná, ty vole.
3: No jasně, jasně. Já jsem si něco zapomněl v autě.
4: Proč tam nebyl, ty vole?
3: No jasně, no, já jsem tam chtěl přijít, já jsem na to zapomněl.
4: Tak už jsi se přepočítal, frajerku, co?
3: Cože? Cože? Cože?

0: 8 hodin, 8 minut a taky 8 vteřin, tak toto vyšlo hodně hezky. Ty posloucháš Spin ráno s Domem, no a dneska jsme tady spolu rozebírali seriálovýho Harryho Pottera, nebo respektive to, že kdybyste uměli kouzlet jako Harry Potter, jaký kouzla byste využívali. No tak nejčastěji tady padala podle vzoru Pajkyho letaxová síť.
1: Tak já kdybych uměl kouzlit, tak bych potřeboval nějaký kouzlo mezi Modleticema a Zličínem každý ráno. Kdybych to naložil, mávnul a byl bych hned na Zličíně. A ne, že z Modletic na Zličín pojedu 2 hodiny.
0: No ale tak jako tohle, to si myslím, že bychom využívali s přehledem úplně všichni. Každopádně ještě tady máme nějaký resty, tak pojďme za Luigim.
2: Ahoj, zdravím všechny. Já bych chtěl být jako božský Bruce. Ucpaná silnice, rozevřeš ruce, bím a je najednou volná. A takovýhle věci, no. Takže to by bylo fajn, no.
0: Tak to by byla taková teoretická možnost, kdyby náhodou nikdo neudělal tohle taxou síť. No ale co takový Honza?
3: Hele, já bych chtěl umět taký kouzlo, aby mi doma nezakazovali motorku.
0: Ale tak uvidíš, třeba bude stačit prostě čistě jenom poprosit, že jo, když jsi doma. Každopádně my se jdeme společně ještě podívat, a to konkrétně třeba Semka.
4: Bych chtěl taky umět používat ten hopšup prášok. Jenom tam ho hodit pod sebe a objevit se na Bali třeba.
0: No tak tohle, to si myslím, že by bylo úplně jako to nejideálnější, co můžeš od toho kouzlení čekat. No tak jo, já všem děkuju za vaše představy a doufám, že se vám to třeba někdy vyplní, protože hele, hodit pod sebe prostě jako letax a odstěhovat se, přeteleportovat se na Bali, si myslím, že je sen úplně každýho. Zvíjí.

8 hodin a 12 minut k tomu, ty posloucháš Spin ráno s Domem, no a my se společně jdeme pro tuhle tu chvíli podívat na další dnešní zprávy, protože i to je potřeba. No a já mám tady jednu takovou lehouličkou dávku nostalgie. Já vím, že tady mám spoustu generací spinnerů, že někdo na základce flexil prostě jako s Faverstickem, někdo s Diabolem, někdo lítal venku třeba s Klackem a Kruhem, ale vyvolený měli Beyblady. Jo, prostě klasicky motůrek, šňůrku, lavor a přestávky plný nelítovsných soubojů, jisker, odloupaných plastů a prostě slziček. Tak pozor, v Japonsku se tenhle ten trend zase vrací, takže ne, že bysme vyrostli, jenom se to na chvilku zapomnělo, takže sežeň lavor, Beyblade a koukej v práci místo obědové pauzy rozjet turnaje, protože to může být poslední příležitost, která se ti naskytne třeba až za dalších 20 let, takže hurá do toho!

0: uvádí Pravda nebo lež.
1: Po samodě na 17 minut pravidelně tenhle ten čas bejvá naprosto jasný, a to v tom, že tady na rádiu Spin naladíš Pravdu nebo lež. Takže jestli si chceš zahrát, a já věřím tomu, že si chceš zahrát, tak cinkni na 210 32 30 30 a zahraj se mnou Pravdu nebo lež dneska na téma Kalifornie. Tak jsem zvědavý, jestli tady najdu někoho, kdo buď to v Kalifornii byl, anebo kdo o ní něco ví. Startujeme za 2,5 minutky.

0: Radio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: Pravda nebo lež v 8.20 ve Spin ránu začíná, no a nemůže tady chybět někdo, kdo si se mnou zahraje. A ten někdo je dneska Michal. Michale, dobrý ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak jaký máš zatím den, Michale?
2: Hele, nic moc, protože jsem zaspal o 4 hodiny do práce.
1: O 4 hodiny? Nekecej.
2: Jo.
1: No a tak si to o 4 hodiny natáhneš, ne zase?
2: To fakt ne.
1: Takže dneska pracuji zadarmo, to nevadí. Každopádně...
2: Tak nějak.
1: Michale, jak jsi na tom z Kalifornii? Byl jsi tam někdy?
2: Prstem na mapě.
1: Prsten na mapě, tak to jsme tam byli dost podobně. Každopádně uvidíme, jestli tady z toho něco vyduluješ nebo ne. Tak jdeme na první otázku, jestli jsi ready.
2: No, já jsem ready.
1: No tak jo. V kalifornském údolí smrti byla naměřená vůbec nejvyšší teplota na Zemi, a to neuvěřitelných 65 stupňů Celsia ve stínu.
2: No.
1: No a teď babo ráď, viď?
2: Je to pravda.
1: No. To až takhle striktně, jo?
2: Jo.
1: A myslíš, údolí
2: jsou... smrti, to mi prostě tam zavání smrtí a takovýhle teplo je smrtící.
1: To je pravda, takovýhle teplo musí být rozhodně smrtící, tak označujeme pravdu. A Michale, bohužel, je to lež.
2: No tak.
1: Nejvíc tam bylo 56,7 stupně ve stínu, ale i to je docela dost, jako, co si budem povídat. Tak, jdeme na otázku číslo 2. GTAčko 5 se odehrává ve městě Los Santos, který je napodobeninou Los Angeles, Kalifornii.
2: Jo, to jsou otázky, ať jsem nikdy počítačový hry nehrál.
1: Počkej, ty jsi nehrál GTAčko, ty vole.
2: Ne, já jsem nikdy na tohle nebyl.
1: Ježišmarja, komu jsem to vzal telefon zase.
2: Jakže jsi říkal, že to je napodobeněná Los Angeles, jo?
1: Jo. Že Los Santos v GTAčko 5 se odehrává, nebo respektive takhle, že GTAčko 5 se odehrává v Los Santos, který je napodobeninou Los Angeles, Kalifornii.
2: Ale když jsem byl u kámoši, který to pařil, tak mně přijde, že to něco takovéhohle bylo, tak dám pravdu.
1: Dobře.
2: Nebo to zase to je tvoje slovíčkaření a bude to jiný město jenom v Americe.
1: A nebo to bude GTAčko 4, veď, haha. No ano. Tak jo, tak označujeme pravdu. No vidíš, Michale, tady jsi se trefil, je to přesně tak.
2: Dobře, já.
1: Vidíš, takže jestli chceš do Los Angeles, tak si stačí koupit GTAčko 5, hele. Takhle jednoduchý to je.
2: A PSko.
1: Tak, kdyby byla Kalifornie samostatným státem, byla by díky svýmu bohatství a technologiím třetí největší ekonomikou světa.
2: To je taková, že tomu věřím i. Kalifornie, jo.
1: Kalifornie, no.
2: Já ti to nechci dát ten bod takhle lehce.
1: No tak si dobře rozmysli, co odpovíš.
2: No mám 50 na 50, že jo, jenom.
1: No to máš, no. A přítele na telefonu ti nedovolím, bohužel.
2: Já nevím, komu bych ani zavolal. Bill Gates možná by mi poradil.
1: Ten možná jo, no.
2: Ale dám pravdu.
1: OK, tak označujeme pravdu. Michale, byla by pátá. Bohužel. No co, no, tak prostě, hele, dostal si na prdíno. Nedá se nic dělat. Hele, nevadí, Michale, zkusit to můžeš zase
2: vadí,
1: třeba...
2: Vadí, mě to vadí.
1: No tak to můžeš zkusit třeba zase zítra, nebo třeba v pátek, nebo kdykoliv jindy.
2: Dobrá, zkusím to.
1: Tak jo. Tak jo. Díky za hru, Michale, měj se hezky, čus.
2: Měj se hezky, ahoj.
0: 13. září, to bude přesně 30 let, co zemřel Tupac. I po 30 letech je Tupac jednou z nejvíc...

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat taky na to, jak v tuto chvíli jezdíte. Když se podívám na regiony, tak tady žádný velký špatný úplně nevidím. Co se týče dálnic, tak tady už je to pomalu o něco horší, respektive teda takhle. Zastavíme se na D1 a na D2, protože ty poskakují na příjezdu do Brna. No a na příjezdu do Prahy poskakují snad skoro všechny dálnice. Hele, D8, D7, D6, 5, 4 i 1, takže tam počítejte s nějakou tou minutkou navíc. No a když se podíváme víc do Prahy, tak tady počítejte s tím, že se zdržíte, a to na Rozvadovský spojce kvůli crashi, no a potom se zdržíte klasicky na Pražském okruhu mezi Zličínem a Barrandovem, potom taky na Barrandějáku, klasika, stejně tak s Dobřískou, potom i na Štěrbovský spojce poskakuje taky Průmyslovka, Kbelská, Povltavská nebo třeba taky Holešovičky. Jinak po Praze potom poskakujete tak jako všude možně, kde normálně, no. Hele, Magistrála, Kulaťák, Hartigová, klasika prostě. Každopádně, kdybyste narazili na cokoliv neobvyklýho, tak určitě dávejte vědět, buď to na 210 32 30 30 nebo pomocí naší mobilní apky Rádia Spin.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
2: Spin Radio.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
4: Ahoj, tady je Orion z PSH. Zveme vás na náš největší letní pražský koncert přímo v Mystic Skateparku na Štvanici. Ve čtvrtek 3.

0: Spinner.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.
3: Milujou mě nenávidět, mám 200 poloh, tu co mám rád nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Supy lítaj nad hlavou, kolem v trávě zmijet.

0: na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: Posloucháš Radio Spin, s sebou je dál Domno a právě teď bude startovat hra jeden na jednoho, kde tenhle ten týden hrajete o stupenky do kina na film Bojovník. Takže pokud chcete vyrazit do kina, ať už s nějakým felákem, nebo klidně třeba sami, anebo třeba taky chcete vzít frajerku jednou na něco, co by měla vidět, na co si vlastně jako koukáme my chlapi, tak určitě cinkni na 210 32 30 30. No a za 3 minutky si spolu zahrajeme hru jeden na jedno. No, dneska, jenom tak jako pro jistotu připomínám, mám tady ještě pár otázek z první třídy, kterou jsme tady nakousli včera, takže by to nemělo být vůbec nic těžkýho.

0: Jeden na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: Stupeňky Rokina na film Bojovník, to je výhra, kterou si dneska a můžou odníst buď to spinner na drátě číslo 1, anebo spinner na drátě číslo 2. Tak pojďme si je dneska ve hře jeden na jedno představit. Na drátě číslo 1 je Lukáš. Lukáši, čus.
2: Čus.
1: Tak jaký máš zatím den?
2: Zatím dobrý.
1: Zatím dobrý, ale nezaspal jsi stejně tak jako Michal 4 hodiny do práce, ne?
2: Ne,
1: naštěstí
2: ne.
1: OK, tak jak je na to Mára? Máro, dobrý ráno.
3: Dobré ráno, mám se skvělé.
1: Máš se skvělé a taky si nezaspal?
3: Ne. No, jedu na pracovní schůzku, ale včas.
1: OK, hele, tak to je naprostý ideál. Každopádně my se jdeme pustit do hry jeden na jedno. Jenom připomínám, že proto, abyste mohli odpovědět a nepřehráli bot na druhou stranu, tak je potřeba se přihlásit a to tím, že zařvete svý jméno a necháte se vyvolat. Já si myslím, že je to naprosto jasný, tak můžeme jít rovnou na to. Takže, otázka číslo 1. Naprosto jednoduchá. Jaký tvar má míč?
2: Lukára.
1: Lukáš byl o půl vteřinky rychlejší, Lukáši.
2: Koule.
1: Koule, správně, no jasně. Takže, Lukáši, bod číslo 1 a jdeme na dvojku. Kolik dní má jeden týden?
2: Mára.
1: Mára byl rychlejší, Máro.
3: 7.
1: 7 je správně a máme tady rozstřel. Rozstřel mám moc rád, ale protože to je vždycky o rychlosti. Takže pojďme na poslední otázku. Jakou barvu má na jaře tráva?
2: Mára
1: byl o tak jako čtvrteřinky rychlejší, ale byl tak, Máro?
3: Zelenou.
1: Zelená je správně a Máro, lísky jsou tvoje.
3: Yes.
1: Tak koho vemeš sebou do kina?
3: No, partnerku, budeme bojovat.
1: Partnerku budete bojovat. Já jsem si říkal, že po tomhle tom souboji by se mohl pozvat Lukáše, ale evidentně to teda nedopadne. Ale nevadí. Lukáši, hele, třeba to vyjde zítra, nebo třeba taky v pátek i dál hrajeme o stupenky do kina.
3: Jasný.
1: Tak jo, díky za hru. Mějte se hezky, čus a Máro, vydrž mi na drátě.
3: Ano.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ránu.

0: Spin ráno. Mashup.
1: 8 hodin a 45 minut tomu ty posloucháš Radio Spin, s tebou je dál taky domno a do studia už přiběhla z tramvaje Vicky. Vicky, krásný dobrý ráno.
2: Krásný dobrý ránko.
1: Tak jakou máš zatím středu, Vicky, jak se ti stávalo dneska?
2: Hele, vstávalo se mi hezky, já jsem vstávala docela na poslední chvíli, takže užívala jsem spánku do poslední vteřiny. No, co ty dneska?
1: Hele, jsem dneska nějaký rozsekanej, tebe je středa, tak středa je klasicky takový můj krizový den.
2: Jo,
1: takže
2: jasně.
1: Je to takový trošičku těžší, ale zvládáme. Každopádně, Vicky, já jsem se tě přizval na mashup, aby si trošku spinnerům pomohla. Seš na něj ready?
2: Jsem ready.
1: Tak jdeme na to.
2: Ha.
1: Jsou tam čtyři věci.
2: Byl tam Eminem.
1: A jaký Eminem?
2: Moment you won't get you, never ever let it go. Only get one shot.
1: Já ti to pustím ještě jedno.
2: Ano, a pak tam byly taky ty, ta vesnice s kravama.
1: Ano. A jak se jmenuje ta vesnice?
2: Já se přiznám, mám dneska mluvu, ale byla jsem na tom v Karlíně. Je to i muzikál.
1: Je to i muzikál, ano.
2: Já jsem na tom byla.
1: Jsou to Hoštice, režíroval to Zdeněk Troška, hraje tam Růžičková.
2: Bych řekla Babovřesky, ale asi Češko. Vesničko ne.
1: Byla si asi tak o 60 kilometrů vedle.
2: Hej, já fakt dneska
1: nevadí,
2: mám
1: hele,
2: moc.
1: Tak jdeme za spinnerama, oni ti pomůžou.
3: Dobré ráno, mashup, určitě tam bylo Slunce seno. A taková pěkná kombinace, Eminem, Lose Yourself, myslím. A pak už jsem to nechytla. Hezký zbytek, ne? Mára.
1: Máro.
4: Čau, dobré, Mára. Tak, v dnešním mashupu je ještě Bunga, Dosti a Sásky.
1: OK, a jdeme ještě za Michaelem.
5: Čau, Dome, já tam slyším Eminema, Slunce, seno a Star Wars. Díky, měj se, čau.
1: Tak, hezky pěkně po pořadě. Eminem, Lose Yourself, ano. Toho Vicky věděla moc dobře. Bunga, Dosti a Sásky.
6: Aha. Zpátky.
1: A Slunce, seno, ano. Kdyby si Vicky chtěla slyšet Babovřesky, tak ty z něj podle mě nějak takhle.
2: Fakt, to jsou Babovřesky,
1: ale ty tam nejsou. Tak ještě jednou vám pustím mashup a potřebujeme najít tu poslední věc.
2: Jo, ale určitě jako takhle Star Wars to teda nejsou.
1: Nejsou, no.
2: Ale jako je to určitě nějaký filmový soundtrack.
1: Je to filmový soundtrack.
2: Tak
1: a dokonce
2: jo.
1: To má i něco společného s budoucností, jenom tak jako napovídám
2: malinko.
1: Máte

0: 8 hodin a 52 minut, ty posloucháš Rádio Spin, s tebou je Dom a taky Vicky. Vicky, ještě jednou čus. No a vypadá to, že my tady rozlouskneme ten dnešní mashup, pojďme si ho ještě naposledy pustit. Vicky už tady tak jako do znělky něco málo propálila, ale Guma taky během toho ještě na něco kápnul, tak Gumo.
1: Ale podle mě to Back to Future, návrat do budoucnosti soundtrack. Až na potřetí mi to došlo.
0: No ale na potřetí ti to došlo velice dobře, je to přesně tak!
2: Ten domov oblíbený.
0: Já ten film miluju. Já fakt jako, já bych potřeboval lítacího DeLoreana.
2: To jsou ty lítací auta,
0: viď. Jako, fakt jako, tohle to je věc, kterou fakt jako potřebuji zažít. Ale mělo to být už před 11 lety, kde to je?
2: Já tomu rozumím, no.
0: Kde jsou lítací auta?
2: Se spozdili prostě, není budget.
0: není budget, hej. Vicky, já jsem tady dneska se Spinnerama řešil důležitou věc, a sice to, že dneska vychází nový trailer na seriál Harry Potter.
2: Ano.
0: Takže Vicky, kdybys chtěla umět, nebo měla umět kouzlit, jaký kouzlo bys využívala?
2: Acio. Acio klíče.
0: Tak to byla naprosto jednoznačná odpověď, hele.
2: No to je jasný, protože já se na to vždycky seknu. Jestli máš někdy pocit, že jsem tady na poslední chvíli, je to kvůli tomu, že pobíhám po bytě, já jsem jako acio klíče. V ruce klacík, víš co, nic nepomáhá, no.
0: Tyva, tak to je geniální, Vicky, ale. Jakože... Tohle to jsem fakt nečekal.
2: Ne,
0: čekal jsem všechno, ale tohle fakt ne. Jako.
2: Okay. No a co teda ostatní, co ty?
0: Hele, já bych hrozně chtěl prostě jako mávnout hůlkou a uklidit vlastně jako nádobí, jak měla prostě paní Weasleyová takový
2: ano.
0: To, že se tam sami umývali ty talíře. Tak prostě potřebuju tohle a ještě, aby se to samo uklidilo.
2: To je dobrý.
0: A pak bych chtěl kouzlo, který naučí Marleyho mluvit. Takový, jako abych mu vysvětlil, že prostě za fenečkama se sakra netahá prostě venku.
2: Jo, jasně. Já si myslím, že on ti rozumí.
0: Myslím,
2: on jenom
0: že,
2: dělá,
0: já
2: že
0: myslím,
2: ne?
0: Že moc ne právě, to je selektivní luchota. Vicky, co budete probírat v komunikátoru?
2: Hele, dneska se podíváme na letištní dopravu.
0: Okay.
2: Ano, protože máme tady novinky na našem, vlastně na našem letišti pražském. No a potom jsem si říkala, že se podíváme jako do kuchyňky, podíváme se na robovysavače. Je tady zase další novinka, která mě překvapila. Opravdu, pokud váš partner, manžel se rozhodne, že opravdu najednou je sto a pro začít vysávat ochotně, tak je tady něco tady smrdí.
0: No, já takhle vysávám každý den.
2: Něco tady smrdí a co tady smrdí, tak to si povíme.
0: Jo, ale řekneme si. Každopádně my si taky řekneme na to, co nás dneska čeká venku. Dneska by maximálně měl vyšpát zhruba tak nějakým 23-24 stupním Celsia. Venku by mělo být polojasno, spíš teda víc zataženo by mělo být, ale to sluníčko se bude probojovávat ven, takže ten to 2. září bude vypadat ve finále poměrně dobře. No tak užívej komunikátor s Vicky, objednej si nějakou hezkou písničku a my se slyšíme spolu zase zítra. A zítra pozor, zítra i s Romanem, a to ve speciálu Spin rána, kdy se budeme vracet do roku 2000. Tak buď u toho, měj si krásně, čus.
3: Spin Radio.
4: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Beton Press jsou opravdu lehký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Beton Press, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem logo.

Od Majku tě ještě jednou zdraví, Vicky. Už máme středu 2. září, no a svátek má dneska Adéla, takže Áďo, všechno nejkrásnější k svátku. No a pokud nás teď nějaká Áďa poslouchá, tak rozhodně, ať si nechá zahrát taky svůj track, protože přece jen, Áďo, dneska je tvůj den. No a teď už se samozřejmě vrháme na bonžurku s Vicky, tak prosím tě, hlásím první školní den úspěšně za mnou, ale teda úplně netradičně, ne, že bych seděla v lavici, ale seděla jsem za školní, takzvaně pedagogickou katedrou. Hele, já už normálně chytám ty úča prostě, jako takový výrazy, jo, já si nemůžu pomoct. Každopádně včera proběhl zápis, no a já mám teda radost, budu mít ve třídě hodně šikovných dětí. Tak uvidíme, jak bude šikovná taky jejich paní učitelka. Jo, jsem to já. Zatím jsem se představovala jako ahoj, tady Vicky. No tak uvidíme, jak nám tady to tykání s tím křestním jménem vydrží, ale věřím, že jo, protože vedu dramaťák. Tak tam je potřeba tak jako zbořit tyhle ty hranice, aby se děti neostýchaly a nestyděly. No a věřím, že nacvičíme něco hezkýho. No tak já bych řekla, že šikovná budu. Hele, už vím, kde je kopírka a vím, že kafíčko je za 2 čárky. Jedna čárka za 5 korun. Je to drsný učitelský svět, no, myslím, že těch kafí opravdu vypiju hodně. Tak jo, drž mi palce, prosím tě, no a teď už nám startuje náš komunikátor, tak užívejme Radio Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Rádio Spin.

0: Fin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání a hned první spinner, který se mi dovolal, a to je tady Johnny. Čau, čau.
2: Čau, čau, Vicky.
1: Čau, čau, Johnny. Hele, tak co, jaký je dneska ráno? Jaký je mood, je středa?
2: Ale pracovní a už bych potřeboval aspoň týden dovolenou, takže už se těším na 17., kdy mě čeká týden dovolená s pejskem, takže budeme chodit někde po nějakých procházkách nebo něco takového.
1: Je, to je parádní. No tak jo, tak v tom případě vám teda přeju, ať si užijete procházkování, to je teda taky moje oblíbený. Já jako i kvůli tomu bych chtěla pejska, abych měla fakt jako ten důvod prostě říct lidem, hele, promiň, já dneska nemůžu, já musím ještě na procházku se psem. Mohla bych se jít procházet. Prošlo by mi to i společensky. Ale tak Johnny, užijte si to a co tě teď můžu pustit?
2: Ale dej mi tam prosím tě Polio Garanda Kotvím.
1: Mám to tady pro tebe a pro koho to budeme hrát?
2: Ale pro tebe, ať máš lepší den a ti to utíká ve škole potom a ve studiu samozřejmě. Pro mě a pro všechny pracující, který už padají na držku.
1: OK, dobře Johnny, já ti děkuju. No a pro vás, pro všechny, ať vás Kotvím dobije. Měj krásný den, ahoj.
2: Tak jo, ahoj.
1: Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionů, nehoda je v Brně, v ulici Hněvkovského. Potom dál mířím na dálnice, tady máme nehodu na D6C, a to na příjezdu do Prahy na 2. kilometru v Hostivicích, tak opatrně, tady v sobě bus a osobák. No a teď už jsem v samotné Praze, tady máme nehodu na Plzeňské, v ulici Cínovecká, potom taky v ulici Štěrboholská. No a pozor, crash je na pražském městském okruhu na 78. kilometru ve směru na D1 v okolí Herinku. No a poskakuje nám Povltavská směrem na Bubeneč tunel, na Bubenečský tunel, tady čekají nějakých 10 minut navíc. No a pozor, taky nám poskakuje Légerova směrem do centra nějakých 15 minut navíc. To je zatím ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak prosím tě neváhej a dávej mi vědět 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku. Díky za to a hlavně opatrně.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin.
2: Spin Radio.
3: Jo, zdraví tě Freeze 24/7 a chtěl bych tě pozvat na Mejdan v Praze Cargo Galerii už tuhle sobotu, kde proběhne premiéra graffiti videa Straight Ism volume 2. Kromě mě vystoupí Marcus Jou, Marast a DJ Huckleberry a další. Lístky najdeš v předprodeji na goout.cz. Akci podporuje Radio Spin. Vidíme se.
4: Dámy a pánové, After Work on Tour je koncept pražské

0: Spin. Vicky, tady s tebou pokračujeme dál v našem komunikátoru, kde hraju podle tebe. Teď už mám na drátě Tomáše. Ahoj Tomáši.
1: Ahoj Vicky.
0: Ahoj Tomáši, tak co tvůj den, jak to zatím jde?
1: Jo, tak zatím jako no, stával jsem tady to nic moc dneska, no, snad to bude dneska lepší, no, na večer třeba.
0: No tak večer. Držím palce, aby to bylo už jenom lepší. Prosím tě, co ti teda můžu pustit, abych zlepšila náladu?
1: No, Tupaka bych chtěl pustit.
0: Dobře, a co od něj?
1: Olazomí.
0: OK, mám to tady. Pro koho budeme hrát, Tomáši?
1: Pro kluky, pro mě, pro tebe, pro kluky nabitý za 2-3, pro Rodžera, Romča, Šenkýho. A tím je dneska dobře, a to tam dneska dají, a tím to dneska uteče ten den a takový, no, prostě tak. Oni vědí moc dobře.
0: Dobře, Tomáši, tak jo, kluci, držte se a pouštím Tupaka. Ahoj.
1: Jo, čau.
0: Díky, Radio Spin. Big side.

Posloucháš Rádio Spin, Vicky tady s tebou a samozřejmě i v příští hoďce komunikátor. No a teď už, co spolu taky probereme, jo? Probereme, prosím tě, vysavače. Jo, já teda fakt nemám ráda vysavače a nemám ráda ani vysávání. Jo, a pamatuješ teda na ten obr vysavač z Teletubbies? Sice jako vypadal jako slon, ale ty jeho zvuky. Jo, jestli víš, co myslím. Tak jako tohle mlaskání mě straší doteď, mám z toho úplně husinu a v tom špatným slova smyslu musím říct. Takže Teletubbies mě teda dost traumatizovali. No a co kdybych ti řekla, že tohle není jediný vysavač, který traumatizuje. V příští hoďce se totiž pobavíme o robovysavači, který dost traumatizoval jednoho manžela, takže myslím si, že budeš koukat, co všechno robovysavače dokážou, protože takový vysávání, tak to je jenom level one. Teď si dáme ještě počasí. Prosím tě, řeknu ti, jak je venku. Já doufám, že budu poslem dobrých zpráv a řeknu ti, že je venku nádherně. Momentálně 17 stupňů Celsia a polojasno v Praze, ve zbytku republiky až 18 stupňů. Dneska odpoledne teploty až 26 a má být polojasno. Takže vlastně krása. Moje přání se splnilo. Tak doufám, že seš taky happy jak dva grepy. Radio Spin. Spin Radio.

Taky. No a tak jo, jdeme zpátky k těm vysavačům. Hele, jdeme se podívat na robotický vysavač, který straumatizoval pana manžela. Jo, sice se to stalo v Tajvanu, ale přechytralý vysavače máme i u nás, takže pozorně poslouchej, jo, mohlo by se to stejně dobře stát i v Česku. Tak teda, co se nám tady stalo? Bylo, nebylo, jeden pořádkomilovný manžel se jednoho dne rozhodl, že vysaje byt, i když je v práci. No jednoduše, zapnul smart vysavač se smart kamerou, aby se mohl na dálku rozhlédnout po tom nepořádku, co tam nechal. No a najednou, co to tam nevidí očko jeho, přes celou obrazovku koukal na něj holej zadek. Jo, ale říkal si, tyjo, tenhle zadek není mojí manželky. Ten nepoznávám. No a víš, čí to byl zadek? Milence, jo? Je to tak, takže týpek díky chytrýmu vysavači přišel na nevěru. A to je teda hustý. Takhle, on se toho nebál potom manžela. Řekl si, víš co, když už, tak to prostě speněžím. Takže normálně vysoudil z té své manželky za tu nevěru $17,000. Fakt hustý. Až na to, že se to potom úplně nepovedlo, protože ta manželka ho zažalovala zpátky za to, že použil kamerový záznam, vlastně který byl natočený bez toho, aniž by ona k tomu dala souhlas. Takže soud rozhodl, že mu dá 5 měsíců vězení, no a k tomu pokutu ve výši $4,700. Jako ano, týpeček na tom vydělal, ale jako celkově nejsem si úplně jistá, jestli to byl výhodný kauf tohleto. Takže tuším, že v bytech spinnerů už se asi luxovat nebude, že jo? Pro rodinný klid radši někdy lepší nevědět. Takže radši, ať si každý zamete před svým prahem. Víš co? A já tohleto říkala vždycky. Já nemám ráda luxování, takže pěkně vezmu svoje koště do ručky, no a budou tam prostě, budu šurovat, no. Ale jenom koštětem, hezky oldschoolově, jo. Co je to za výmysly tohleto smart vysavače, smart kamery. Fuh, bleh, Radio Spin.

Je noc 7. září 1996. Jsme v Las Vegas. Právě skončil zápas Mikea Tysona. Před návštěvou klubu se ještě staví v hotelu. Tam vidí rvačku, zapojí se do ní. A následně odchází z hotelu pryč. Noc chce strávit s přáteli ve svým oblíbeným klubu. Na rohu ulic Flamengo a Koval se stane něco, s čím nepočítal. Zastavuje bílý Cadillac. Dostane 4 rány a po několika dnech v nemocnici umírá. Další hudební víkend je tady a na rádiu Spin ho s tebou

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání, no a já už tady mám teďkon zprávu z apky, a to od Zachyho. Zachy ještě zavzpomínal tady na Teletubbies, protože jsem říkala, že opravdu jsem nesnášela ten vysavač a možná, že si říkám, že z toho by mohla pramenit i ta moje fobie z luxování.
2: Ahoj Vicky, no tak ten vysavač Teletubbies se jmenoval Nunu, úplně přesně to vidím asi jako ty. Strašný zvuk. Ale pamatuju si to, jak kdybych se na to koukal včera. Hele, zahraje nám na Chodov, zase do Meďáků, Indy a Víč, Zlatokop. Díky, hezký den, Zachy.
1: Díky, Zachy, já teda musím říct, že evidentně tady Teletubbies a Nunu, díky za připomenutí, vůbec jsem nevěděla, jak se jmenuje tenhle ten traumatizující vysavač. Opravdu straumatizoval vícero generací, jako pardon, ale opravdu tyhle zvuky, jako úplně šílený. Prostě strašný. Tak já jsem ráda, Zachy, že můžu zahrát teďkon k vám na Chodov, takže zdravím, posílám vám Zlatokopa, to jsou už jiný zvuky a u vás celkově vrum, vrum, vrum, ať to k vám dojede ten track Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Co se týče regionu, máme další nehodu v Brně, a to v ulici Hladíkova. Dál mířím na dálnice, tady máme nehodu na D2 na druhém kilometru ve směru na Bratislavu, a to v okolí Modřic. No a kreš je taky na D8, a to na 16. kilometru ve směru na Ústí nad Labem v okolí Nové Vsi. Teď už jsem v samotné Praze a tady máme novou nehodu, a to v ulici Ostrovského. Je tady neprůjezdný střední pruh, je to mezi křižovatkami ulic Stroupežnického a Nádražní. Jsou tady v sobě dvě auta. Tohle je zatím ode mě z dopravy vše, a pokud ty máš nějaký info, tak prosím tě dávej vědět mě a spinnerům, a to na čísle 210 32 30 30 a nebo pošli hlasovku. Díky za to a hlavně opatrně.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Spin Radio.
3: Ahoj, tady je Orion z PSH. Zveme vás na náš největší letní pražský koncert přímo v Mystic Skateparku na Štvanici. Ve čtvrtek 3. 9.

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: Seriálový Harry Potter dneska dostane nový trailer. A když už jsme ten kouzelnický svět ve Spin ránu nakousli, no tak jsem se nemohl nezeptat. Kdybyste uměli kouzlit, jaký kouzlo byste teda tím pádem využili?
2: Já kdybych uměl kouzlit, tak bych potřeboval nějaký kouzlo mezi modleticema a zličínem každý ráno. Kdybych to naložil, mávnul a byl bych hned na zličíně. A ne, že z modletic na zličín pojedu 2 hodiny.
1: Tak musím říct, že letexovou síť by využívalo hodně z vás.
3: Ahoj, tak já bych chtěla asi umět lítat anebo teleportovat se, protože mám daleko rodinu a tak, takže bych se mohla vždycky za ním a takhle vydat.
4: Jen tam ho hodit pod sebe a objevit se na Bali třeba.
1: Hodně fíluju, bráško. Co tu máme dál?
5: Ucpaná silnice, rozevřeš ruce, bím a je najednou volná. A takovýhle věci, no. Takže to by bylo fajn, no.
1: Jako bylo by to super.
6: Ahoj, tak já bych asi nepotřeboval ani kouzlit. Mě by stačil pláž neviditelnosti a možná i kámen moudrců pro mě a mou rodinu. Tak jo, čau.
1: Tak bráško, ten by se mi hodil taky. Čistě jenom proto, abych mohl nepozorovaně utíkat z práce v 1 odpoledne.
7: A teďko bych sem potřeboval Arabely kouzelný prsten, abych s ním otočil a mohl sem konečně táhnout do důchodu.
1: No tak prosím. Jeden důchod pro Matyho, ale Maty, já doufám, že i když budeš v důchodu, takže budeš dál ladit Radio Spin. Třeba i zítra, nebo pozejtří, popozejtří, příští týden, za měsíc, za rok, prostě pořád. No tak doufám, že se slyšíme a to od 6 do 9 zase ve Spin ránu. Mějte se krásně, čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Spin. Vicky tady s tebou, další tracky na přání. Tentokrát tady mám vzkaz od Tomáše.
1: Čau, tady Tomáš, já bych se chtěl zahrát separát Sunset a bude to pro tebe do studia, pro všechny, co poslouchají a pro moji lásku Terku.
0: Jasnačka, tak posílám to tobě, posílám to Terce, ať vám to dneska v práci dne, máme středu, v práci dne, hlavně ať vám to jde, ale dneska je středa tohoto dne. Takže za chviličku už máme víkend, hele. Dnešek zvládneme a pak už se zase blížíme k volníčku, tak jdeme si dát Sunset, Radio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou, no a ráda bych ti tady samozřejmě připomněla náš skvělý koncept tady After Work Summer Affair, respektive neúplně náš, ale spíš právě celé party Mike Trafficka, Oriona, Robota, Noara, Double J a Nerze. Ano, tohle to jsou skvělí DJs, který pro tebe budou hrát vždycky po práci a to na různých místech republiky. Už máme za sebou několik sessions, kde můžeš vždycky dojít, dát si něco dobrýho k jídlu a to právě díky taky pop-upu s Jam & Co, kteří skvěle vaří, a nebo se taky můžeš dobře voháknout a to díky brandu Never Enough, což je streetwearová móda, kterou rozhodně doporučuji neminout. No a teď už bych ti ráda řekla, že před náma je teď v nejbližší době zastávka 4. září v Karlových Varech v Lékárna Café. Bude tam Orion, Double J a Nerz, to znamená, že pokud si užiješ koncert 3. v Praze, tak potom můžeš rovnou razit přímo s Orionem do Karlových Varů, protože tam bude hned o den později. Takže za mě úplná pecka, celá akce je zdarma, bude tam skvělý jídlo, skvělý lidi, dobrá atmoška, no a odfrknout si takhle po práci, jako jak líp, než právě v takovýhle společnosti. No tak tohle zatím od Afterwork Summer Affair vše, ale rozhodně pokud by si nemohl zrovna 4., tak se mrkni taky na další termíny, máš to všechno na Spin Rádiu u nás na stránkách. No a v příští hoďce si společně řekneme, na co se můžeš těšit už zítra ve Spin Ránu, protože tam bude speciálně Román, který doplní doma, no a budou si povídat o starých dobrých časech, tak what's a go, tak to ti povím už za 3 tracky, teď ještě počasí. Jdeme se podívat na to, jak je venku, a venku je krásně. Máme momentálně nějakých 19 stupňů Celsia v Praze, ve zbytku republiky, jak by smet, máme polojasno, takže nádhera, a odpoledne bude až 26. Super!
1: Spin Radio.
2: Radio Spin Dash Double. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný, takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí?

Posloucháš Radio Spin s Vicky? No a teď už tě tady potřebuju navnadit na zítřejší ráno. Pamatuješ, co jsi dělal v roce 2000? No a pamatuješ si, jaký události se odehrály? Třeba pamatuješ si taky, jaký tracky v té době hrály z rádií, nebo co jsi měl ve sluchátkách? No tak nevíš, nejseš si jistý, nebo naopak, chtěl by si zavzpomínat úplně nostalgicky, chceš to zažít znova, tak rozhodně v tom případě nalaď zítra ráno Spin ráno speciál. Od 7 do 9 tady Roman a Dom ve Spinu budou vzpomínat. Jo, jo, krásný, starý, dobrý časy. No a pro ty, kdo stejně jako já nezažili přelomový rok 2000, nevadí, prosím tě, vyzývám tady všechny houbaře, nalaď si zítra ráno Spin, no a nechme barda Romana vzpomínat na ty starý dobrý a hele, věřím, Romane, že bude i ta nostalgická slzička v oku, jo? Já si to tady potom půjdu zítra ráno osobně zkontrolovat. Tak jo, to bude hezký, uděláme si to tady fakt pěkný. Tak rozhodně laďte, od 7 a teď už si jdeme dát Za všechno může čas, Radio Spin.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání, já mám teď na drátě Fikyho. Ahoj Fiky.
2: Čau, lidi.
1: Prosím tě, máme středu, to je půlka týdne. Tak vnímáš to jako, že je to už jenom další vlastně dva dny do víkendu, anebo ještě dva dny do víkendu? Jseš optimista nebo pesimista?
2: Já jsem optimista.
1: Tak to je hezký. Takže už jenom dva dny a je volno.
2: Jo, já už mám volno teďka.
1: Jo, aha. No tak pozor, no, tady se někdo má.
2: No, já to mám skvěle.
1: Tak to je krásný, Fiky. Tak doufám, že na nás přenášíš taky tuhle pozitivní náladu. Co si necháš zahrát?
2: Já si nechám zahrát Hektora, Izomandias, já mám rád.
1: Jasně, a mám rád. No a koho máš rád? Komu to posíláš?
2: Posílám to. Koho mám rád? Romča, Nabitizu, Rodžera. A všechny tam kluci, co tam jsou, jo, jsem vedle nich, kousek jedu, no a ještě do Jiří Drihanovi to posílám.
1: Jasně, takže seš na cestě, zdravíš, máváš.
2: Jo, jsem
1: jasný.
2: Na cestě.
1: Jasný, tak jo, tak kluci, pro vás posílám a mám rád, díky, se krásně, Fiky, ahoj.
2: Tak, díky.
1: Radio Spin.

0: Mediálním partnerem je Rádio Spin.
1: Jo, zdraví tě Freeze247 a chtěl bych tě pozvat na Mejdan v Praze Cargo Gallery už tuhle sobotu, kde proběhne premiéra graffiti videa Straight Ism volume 2. Kromě mě vystoupí Marcus Jou, Marast a DJ Huckleberry a další. Lístky najdeš v předprodeji na goout.cz. Akci podporuje Radio Spin. Vidíme se.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkemní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.

0: Myslel jsem sám.
1: Pusám něco jinýho, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
3: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání, no a já už tady dostala hlasovku od Ondry a Vaška, našeho skvělého, úplně sehraného dua. Já říkám, to by mohli být tady normálně z fleku moderátoři s náma, tak pojďme si je poslechnout.
2: Čau spiňáci, ahoj, ahoj. Hele Vašku, já ti nechám zahrát krásně vypípanou písničku Zlatokopky od Rytmuse a to teprve uslyšíš, jak zní. Svatá verze Zlatokopek.
3: Tak moc děkuju, to je od tebe hrozně hezký.
2: A posíláme to úplně všem.
3: Všem spinnerům a i tobě, Vicky.
1: Díky moc, tady už není co dodat. Pánové, skvěle jste to za mě odmoderovali. Já vám děkuju a pouštím Svaté Zlatokopky. Rádio Spin.
4: Vicky, pojď to na tom spinu rozpálit. Pojď, pojď, pojď.
0: Radíš Rádio Spin? A komunikátor s Vicky.

0: Posloucháš Rádio Spin, Vicky tady s tebou, no a před náma už poslední hoďka komunikátorů, takže rozhodně neváhej a zavolej si ještě o svůj track 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku, protože máme středu, tak pojďme si to tady společně pořádně užít, trošku se načerpat, protože většinou středa bývá trošku krizovka, no tak pojďme si tady dát pořádnou energickou nálož. No a prosím tě, o čem se budeme bavit v příští hoďce už za tři tracky? Je to tak, poznáváš to? Poznáváš to? Jo, jo, jo, je to tady. Ano, ano, ano, zrádci se blíží, já jsem úplně, woo! Jako úplně nabitá, bych řekla, ty bláho. Jako je to tady, normálně už máme dokonce prvních 8 soutěžících ze třetí série zrádců odhalených, tak schválně mrkneme na ně, koho to tam teda letos budeme mít. Samozřejmě máme tam jednu jistotu a to je Vojta Kotek, takže já jsem spoko, no a ten zbytek to probereme už za tři tracky. No a taky ti samozřejmě povím, proč se mega těším na první díl zrádců a zároveň vlastně netěším. Jo, je to tak, mám to úplně ambivalentní, těšink, netěšink, těžký, těžký, těžký. No a teď už si dáme počasí. Takhle, co se nám tady teďka děje? V Praze 20 stupňů Celsia a polojasno, ve zbytku republiky až 23 stupňů. Dneska odpoledne bude až 26 a čekej převážně polojasno. Když se podívám na zítřek, tak tam bude taky krásně. Zase polojasno kolem 25. Teď je to takový jako stabilní teda. Je to hezký, je teplo, do toho svítí sluníčko, do toho se nespálíš, protože mráček sem tam. Jako já jsem nadšená, dobrý je to, léto už nelétuje, ale i září je zatím hezký.
1: Spin Radio.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Beton Press jsou opravdu lehkýkrytí. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Beton Press, patron lehkých betonových.

Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.

0: Čau, tady Total Nothing a ty posloucháš Radio Spin.
1: Československá scéna Radio Spin.
2: Vracím se zpátky k nám a cestou počítám.

0: Posloucháš Rádio Spin s Vicky a taky poslední hoďku komunikátorů. No a my se vrhneme tady na ty zrádce. Zrádci se totiž vrací na obrazovky. Hele, minulou sérii jsem úplně hltala. No a jsem mega zvědavá, koho si pro nás tvůrci přichystali tentokrát. Prvních 8 soutěžících už je odhalených. Tram, tadadá. Rozhodně mrkni na stránky pořadu, protože jsou tam. No a mě už teď teda někteří dost zaujali. Mrkla jsem na ně svým očkem odborným. Tak, kdo bude letošní zrádce? Já se ptám, kdo mi odpoví? Hele, já nevím. Koukala jsem na to a říkám si, hele, že by brand manažerka May, hele, už jenom ta její profese, jo, je tajemná. Netuším, co to znamená brand manažerka. Tady začínají fabulace a to jsme ještě oficiálně nezačali. A nebo pohádkářka, spisovatelka Dáša. S ní už je tady i rozhovor na stránkách, takže se na to mrkni určitě. A ještě mě napadá do třetice, že by přeci jen to byl Krištof, který designuje stavebnice, jako kreativní asi bude a už teď se nám k něčemu přiznal.
1: Hal jsem hodněkrát v životě, nejsem na to hrdý a myslím si, že většina těch lží se nikdy neprovalila a neprovalí.
0: Ohohohoho, tak tady má někdo opravdu skills, který se budou v téhletý hře hodit. Myslím si, že Krištofa by se měli všichni bát. No tak jak to teda dopadne a kdo bude zrádcem, tak to všechno se dozvíme už 16. září. No a ačkoliv mám zrádce fakt ráda, fakt moc, tak na tenhle den 16. září se osobně netěším, protože 16. startují sice zrádci, ale já mám státnice. Takže drž palce mě i všem věrným, myslím si, že to budeme potřebovat. Hra se stupňuje, hra začíná, tak kdo vypadne? Jsem věrná nebo zrádce? Uvidíme už 16. jestli vypadnu u státnic nebo ne. No a potom, když tak za odměnu můžu kouknout na první díl, tak drž palce, abych mohla koukat i na třetí sérii. Radio Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Rádio Spin.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, další song na přání, tentokrát od Baruny. No a kam budeme posílat, pro koho, už posloucháme.
2: Ahoj, tady Baruna. Spine, prosím tě, zahraj mi na přání Novej svět. A bude to pro všechny, co v Karlových Varech třeba řídí auto, nebo chodí po kolonádě, nebo jsou vlastně na procházce na houbách. Je to jedno, je to Novej svět pro všechny kluky z Varů, ale pro jedinýho ne, a to je ten s tím čulíkem v tom Boltu. Čau.
1: Ahoj, ahoj, Baru. Díky za zajímavý vzkaz. Mě by opravdu zajímalo, co se děje v Karlových Varech. Prosím vás, vysvětlete mi to někdo. Tyjo, takže pro všechny posílám, pro culíkáče prý ne, no tak dobře, tak asi culíkáč si bude muset zavolat o svůj track na přání, tak tímhle tě vyzývám, když tak si ozvi o ten svůj track. No a já jdu teďkon zahrát Novej svět, Rádio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionů, nehoda je na silnici 48 na 47. kilometru na trase Staré hranice Bělotín, a to ve Frýdku Místku. Bavíme se tady o Moravskoslezském kraji. Teď už koukám na dálnice a ty vypadají momentálně v pohodě a průjezdně, takže se přesouvám rovnou do Prahy. No a tady naštěstí, kromě nehody na Birksově ulici, nevidím žádnou jinou, ale poskakuje nám tady Strakonická směrem z centra a tady čekají nějakých 6 minut navíc. To je zatím ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně dávej vědět. Díky moc a hlavně opatrně.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin. Spin Radio.
2: Ahoj, tady je Orion z PSH. Zveme vás na náš největší letní pražský koncert přímo v Mystic Skateparku na Štvanici. Ve čtvrtek 3.

0: Penery, mediální partner Radio Spin.
1: Radio Spin.

0: vzdělání je i vaše. Ty pojď sem, hele, co jsem zase našel.
1: 210, 32, 30, 30. Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Rádio Spin.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání, no a na drátě teďkon Tomáš. Čau Tomáši.
2: Čau.
1: Čau. Tak co, jak to zatím jde, ne? Dne. Jde? Už máš po obědě.
2: Jo, dobrý. No, dobrý, na chvíli domů, takže...
1: Jo? Vydržíme. Takže obědvat už budeš doma?
2: No ne, obědval jsem v 10, takže... Nebo si dám taky druhý oběd.
1: Jo, takhle. Je, ty jsi jako Pipin a Smíšek z Pána prstenů. A bude první svačina a druhá svačina a třetí svačina. Jo, tak to je dobrý. Tak to umíš žít, Tomáši, to umíš žít. Tak prosím tě, co ti můžu teďkon zahrát?
2: Ty si mi můžeš zahrát, prosím tě, Extor pro štěstí.
1: Jasně, mám to tady pro tebe, takže pro štěstí, aby už si brzo skončil a mohl jít domů na druhý oběd. Je to tak?
2: No, tak nějak.
1: A pro koho ještě?
2: No, to tebe do studia. Jo.
1: Dobře.
2: Všichni to poslouchaj.
1: Díky moc. Měj se krásně, Tomáši. Ahoj.
2: Čau.
1: Radio Spin. Když na ně

0: číslo. Nejlepší věk, aby nebo dělat pesos.
1: No jen na muže každej a lovené jen tak někdo.
0: Takže omluvte mě slečno, teď musím schovat to péro, protože čas je mega drahej a mně už to není jedno.

0: pád, hledal jsem to všude, nakonec jsem to měl.
1: Posloucháš Rádio Spin, Vicky tady s tebou. No a taky Jirka, čau.
2: Čau Vicky, čau Spineři.
1: Čau, čau Jirko, hele, prosím tě, představ si, že blíží se nám Zrádci, já se na to
2: je
1: už
2: to
1: mega
2: tak
1: těším. Yes, yes, yes. No a teď tady máme jedno přímo pozvání od pána.
2: Mm-hmm.
1: Od Vojty Kotka na jednu special akci, je to vlastně special premiérové promítání, poslechněme si.
3: Přijměte mé skromné pozvání a vstupme do světa Zrádců společně. Samozřejmě jen ti nejrychlejší z vás. Ostatní se budou muset spokojit s vyprávěním. A věřte mi, že to, co tu zažijete, se bude jen těžko popisovat slovy.
1: Jako co?
2: Já musím říct, že na co já se nejvíc na Zrádcích těším, tak to jsou kostýmy Vojty Kotka.
1: Jo, to bude úplně skvělý. To bude výborná přehlídka, kdo by to chtěl vidět naživo. Tak teď v jednu, vlastně ve 13, to znamená za 8 minut se spouští exkluzivně prodej lístků na skvělou premiéru, která zase bude plná překvapení, možná přijede i kůň. Bude to
2: možná.
1: Bylo v minulých, že jo. Tak víte, jako první kulatý stůl, jmenuje se to kulatý stůl a mělo by to být v kongresáku.
2: Tam nevím, jestli dostanou koně úplně.
1: Možná. Hele, já bych jim i věřila. Nebo aspoň sovu nějakou.
2: Sova, tak sova dobrá.
1: Ne, nějakýho puštíka.
2: Musí to prostě překonat toho koně z minulého roku, že jo?
1: Hej na sov. A všichni Harry Potter. A oni, ne, tohle jsou Zrádci. No tak jo, tak já jsem teda zvědavá, jak to celý proběhne. No a kdo je opravdu skalní fanda, tak by měl momentálně fakt nabíhat a za 3 minuty si počkat na ten prodej, protože jak řekl tady náš pán hradní, tak rychlejší vyhrává, nebo jak to bylo, že jo, prostě.
2: Je to kdo tak.
1: Rychlejší kupuje a pak kouká na puštíky. Tak teď už od Zrádců, teď už tady máme totiž Jirku a ten je tady náš věrný moderátor. Jirko, co dneska, co nás čeká, nemine?
2: No, my se dneska podíváme na největší pád mobilu na světě. Mobil shozený ze stratosféry dokonce až. Dokonce přežil.
1: Cože?
2: Mně spadnul několikrát mobil ze stolu a nepřežil.
1: Ano. Právě.
2: Tak nevím, jak to udělali.
1: To by mě teda taky zajímalo. Je pravda, že nejeden telefon opravdu exnul na pád.
2: A
1: u mě.
2: Není to teda, to, co házeli, nebyla Nokia 3310, protože aha, to bychom to zemětřesení všichni samozřejmě cítili.
1: To je pravda. Nokia tam mi padala opakovaně, ta byla dobrá prostě. Když spadla na kámen, kámen se rozpůlil, vejpůl.
2: Přesně tak.
1: Ale spadlo mi pár těch dotykáčů. A třeba takový to, jak ti spadne jako na roh toho obrubníku, tak takhle jsem rozflákala jeden, no.
2: Já jsem toho taky zničil jako nespočet.
1: No, jsme takový božkové božitelé.
2: Od té doby, co vlastně se z těch telefonů stala jenom taková jako velká obrazovka, tak je to strašně jednoduchý to vlastně rozbít.
1: Je to jednodušší, než
2: než se zdá.
1: Přesně tak. No tak teda určitě si ráda poslechnu, Jirko, tady ty hacky a tipy, jak správně prostě pustit telefon z takové výšky, aniž by se rozbil teda. To jsem opravdu překvapená a big těšink. No tak prosím tě, já už ti jenom řeknu, jaký je venku počasí. Máme nádherně. Dneska máme polojasno, i zítra bude polojasno. Momentálně 22 stupňů Celsia a v Praze ve zbytku republiky až 25 stupňů. Odpoledne až 26, zítra zase 25. Je to takový konstantní a je to hezký.
2: To je hezký.
1: Jo, přesně tak. Sluníčko, mráčky, všechno tam je, ale žádný deště a kolem 25 je to paráda. No tak užívej si Jirkou středu, no a já se budu těšit zase zítra. Ahoj, ahoj, ahoj.
4: Spin Radio.
5: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
6: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz

Přeju ti příjemný středeční odpoledne, posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou už Jirka, já tě vítám opět u pořadu Spin Extra. My se dneska podíváme na několik bizárů ze světa, a to od bizáru jedný loupeži, která vypadala jak vystřižená z Rychle a zběsile, tak se taky podíváme na jeden test odolnosti telefonu, který byl nedávno vyzkoušený. Za hodinku nás potom čeká taky naše pravidelná hádanka 3 v jednom, tam opět pro tebe budu mít tři věci, které budou mít společný pojítko a na tobě bude tuhle společnou věc odhalit. No a po celou dobu taky hraju přesně podle tebe, takže tady můžeš i ladit svoje oblíbené pecky, a to třeba pomocí mobilní aplikace Rádia Spin, kam nahrávej hlasové zprávy. Tak jo, my už to můžeme odpálit. Ještě takhle úvodem připomenu, že máme 2. září, svátek slaví Adéla, takže všem Adélám přeju jenom to nejlepší. No a jdeme to odpálit. Rádio Spin.

Posloucháš Radio Spin, asi to zná úplně každý z nás. Koupíš si nový telefon a opečováváš ho jako miminko, aby se někde neškrábnul, aby se někde neodřel, no ale pak to stejně přijde, mobil letí na zem, ty se zkrouceným výrazem se modlíš, aby se to sklíčko nerozbilo úplně, proto je teda dobrý si dát na mobil obal, říká se, to ale není vždycky záruka, protože i s obalem se mi podařilo mobil rozbít, no ale třeba jsem měl prostě jenom špatný obal, protože teď společnost Rhinor Shield vytvořila světový rekord, kdy v jejich obalu hodili telefon až ze stratosféry, z výšky 30 kilometrů. No a jestli se ptáš, tak jo, ten telefon dopadnul a byl úplně v pořádku. No a já, když hodím prostě mobil z půl metru na zem, tak si můžu jet rovnou pro novej. To je zajímavý. Radio Spin.

0: na rádiu Spin. Seriálovej Harry Potter dneska dostane novej trailer a když už jsme ten kouzelnický svět ve Spin ránu nakousli, no tak jsem se nemohl nezeptat. Kdybyste uměli kouzlet, jaký kouzlo byste teda tím pádem využili?
1: Já kdybych uměl kouzlit, tak bych potřeboval nějaký kouzlo mezi modleticema a zličiněm každý ráno. Kdybych to naložil, mávnul a byl bych hned na zličině a ne, že z modletic na zličín pojedu 2 hodiny.
0: Tak musím říct, že letexovou síť by využívalo hodně z vás.
2: Ahoj, tak já bych chtěla asi umět lítat anebo teleportovat se, protože mám daleko rodinu a tak, takže bych se mohla vždycky za ním a takhle vydat.
3: Já tam ho hodit pod sebe a objevit se na Bali třeba.
0: A hodně fíluju, bráško. Co tu máme dál?
4: Ucpaná silnice, rozevřeš ruce, bím a je najednou volá. A takovýhle věci, no. Takže to by bylo fajn, no.
0: Jako bylo by to super.
5: Ahoj, tak já bych asi nepotřeboval ani kouzlit. Mě by stačil pláž neviditelnosti a možná i kámen moudrců pro mě a mou rodinu. Tak jo, čau.
0: Tak bráško, ten by se mi hodil taky. Čistě jenom proto, abych mohl nepozorovaně utíkat z práce v 1 odpoledne.
6: A pičko, bych sem potřeboval Arabely kouzelný prsten, abych s ním otočil a mohl sem konečně táhnout do důchodu.
0: No tak prosím. Jeden důchod pro Matyho, ale Maty, já doufám, že i když budeš důchodu, takže budeš dál ladit Radio Spin. Třeba i zítra, nebo pozítří, popozítří, příští týden, za měsíc, za rok, prostě pořád. No tak doufám, že se slyšíme a to od 6 do 9 zase ve Spin ránu. Mějte se krásně, čus.
7: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ránu. Na Radio Spin.
8: Milujou mě nenavidět. Mám 200 poloh, tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, D11 hlásí zdržení u 31. kilometru, štosuje se to tady obousměrně, takže na to určitě dávej bacha. Obousměrný zdržení hlásí taky D8, 41. kilometr, no a v neposlední řadě si postojíš taky na D7 u 9. kilometru ve směru na Prahu, i tady se to štosuje. Regiony tak ty aktuálně jedou naprosto bez problémů, nevidím tady žádný štosovačky, žádný nehody. Mrkneme rychle ještě na silnice v Praze, tady si postojíš na Štěrboholský spojce, kde se to štosuje obousměrně, Pražský okruh v okolí Řeporí, i tady nějakou tu minutku navíc nabereš. Co se týče nehod, tak Svatovícká ulice hlásí jeden crash, jednu nehodu vidím taky na Holbově ulici a jednu nehodu hlásí taky Nuselák. Takže hlavně opatrně a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Všem ostatním spinnerům to tady budu posílat dál.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Spin Radio.
3: Jo, zdraví tě Freeze 24/7 a chtěl bych tě pozvat na Mejdan v Praze Cargo Gallery už tuhle sobotu, kde proběhne premiéra graffiti videa Straight Ism volume 2. Kromě mě vystoupí Marcus Jou, Marast a DJ Huckleberry a další. Lístky najdeš v předprodeji na goa.cz. Akci podporuje Radio Spin. Vidíme se.
1: Radio Spin. Československý under.

0: podle tebe.
1: Je to přesně tak, po celý odpoledne tady hraju přesně podle tebe, takže tady můžeš i ladit svoje oblíbené pecky. Já už tady mám teď další track, a to od Terky.
2: Ahoj, já jsem Terka. Chtěla bych zahrát Legendario pro moji nejlepší kamarádku Kačku. Protože tu písničku obě dvě milujem, tak to chci pustit, aby to slyšela.
1: No tak jo, holky, já vám posílám jedno Legendario. Užívejte, zároveň vy všichni ostatní, co posloucháte, tak věřím, že si tenhle track taky užijete. Jdeme na to.
0: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

0: Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka, my pokračujeme ve středečním Spin Extra. Dneska máme 2. září a krom toho, že slaví svátek Adéla, tak je dneska taky Mezinárodní den kokosu, takže všichni milovníci kokosu dneska můžete slavit ve velkým. Já jsem tady čet takovou zajímavost, kolik kokosů zabije ročně lidí a není to vůbec malý číslo, protože v nějakých rozvojových zemích nebo v zemích, kde rostou na stromech kokosy, tam vlastně docela těch smrtí mají na triku ty kokosy hodně, takže bacha, kokosy nejsou jenom dobrá tak jako pochutina, ale můžou být taky hodně nebezpečný. Bacha na kokosy. Každopádně nás už za pár minutek čeká hádanka 3 v jednom, kde opět potrápím tvojí mozkovnu a samozřejmě i dál taky hraju přesně podle tebe, tak tady můžeš i dál taky ladit svoje oblíbený pecky. Jdeme se ještě podívat na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 21 stupňů, podobně to vypadá i po celém zbytku České republiky. Máme tam teda polojasno, no a co se zítřka týče, tak tam budeme mít taky stejně tak jako dneska polojasno, ale maxima ty by se nám měly vyšplhat až na 26 stupňů.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu? Zkus

Posloucháš Radio Spin, máme 2 hodiny, nějaký drobáky k tomu, no a to je čas, kdy nám tady startuje naše pravidelná hádanka 3 v 1. V téhle hádance mám pro tebe vždycky 3 jména, který mají společný pojítko, no a na tobě je tuhle společnou věc odhalit. Takže jdeme rovnou na to, jsem zvědavej, jak ti to dneska půjde. Zajímá mě, co by mohlo spojovat jména Jim Carrey, Gary Oldman a taky Robin Wright. Nechám to schválně takhle za začátku bez nápovědy, tu ti dám za pár minut, jestli ale třeba už teď tušíš, co by to mohlo být, co by mohlo spojovat jména Jim Carrey, Gary Oldman a taky Robin Wright, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin nebo volej přímo sem ke mně do studia, a to na číslo 210 32 30 30. Tak schválně, jestli na to dneska někdo z vás kápne. Rádio Spin!

Posloucháš Radio Spin společně s tím taky hádanku 3 v jednom, kde dneska hledáme, co by mohlo spojovat jména Jim Carrey, Gary Oldman a taky Robin Wright. Já jsem ti slíbil napovědu, takže jdeme rovnou na ní. Jedná se dneska o nějaký animovaný film, kde si tahle trojice nadabovala hlavní role. Takže hledáme tady nějaký animák, jestli už teď tušíš, jaký by to mohl být, který by mohl spojovat Jima Carreyho, Garyho Oldmana a taky Robina Wrighta, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Radia Spin, nebo volej přímo sem ke mně do studia, a to na číslo 210 32 30 30. Skills.

Je noc 7. září 1996. Jsme v Las Vegas. Právě skončil zápas Mikea Tysona. Před návštěvou klubu se ještě staví v hotelu. Tam vidí rvačku, zapojí se do ní. A následně odchází z hotelu pryč. Noc chce strávit s přáteli ve svým oblíbeným klubu. Na rohu ulic Flamengo a Koval se stane něco, s čím nepočítal. Zastavuje bílý Cadillac. Dostane 4 rány a po několika dnech v nemocnici umírá. Další hudební víkend je tady a na rádiu Spin ho s tebou stráví Tupac. Tupac, legenda klasického hip-hopu.

0: Hádanka 3 v 1 na rádiu Spin je v plném proudu. Dneska tady hledáme, co by mohlo spojovat tři jména, a to Jim Carrey, Gary Oldman a taky Robin Wright. My už teda víme, že hledáme nějaký animák, kde si tahle trojice nadabovala hlavní role. Je to vánoční animák, slovo vánoční má dokonce tenhle film i ve svém názvu. A je to taky film, který na letošní Vánoce dostane hranou verzi v hlavní roli s Johnny Deppem. Takže jestli už teď tušíš, jaký animák tady dneska hledáme, kde by si hlavní roli mohl nadabovat Jim Carrey, Gary Oldman a taky Robin Wright, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin nebo volej přímo sem ke mně do studia na číslo 210 32 30 30. Na svoje tipy máš pár posledních minut, ještě stále se mi tady neobjevila správná odpověď, takže jsem zvědavej, jestli na to někdo z vás kápne. Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče dálničních tahů, D11 stále hlásí zdržení u 31. kilometru, kde se to štosuje obousměrně. Obousměrný zdržení hlásí taky D8, a to u 44. kiláku. Na D6 si postojíš od 25. kilometru ve směru na Prahu, takže na to dávej taky bacha. No a vidím ještě zdržení na D1, kde se to štosuje při příjezdu do Brna, a to už od 170. kilometru. Regiony tak ty jedou v cajku. Když se pak podíváme na silnice v Praze, tady si postojíš zejména na Štěrboholský spojce, kde se to štosuje obousměrně. Obousměrný zdržení hlásí taky Pražský okruh v okolí Řeporí. Dobřížská ve směru na Strahovský tunel, tady nějakou tu minutku navíc taky nabereš. No a vidím tady taky jednu nehodu, a to v Těšnovském tunelu. Tak hlavně opatrně, jestli máš ty nějaký info ze silnic, dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla nebo pomocí naší mobilní apky. Já to tady všem ostatním Spinnerům budu posílat dál.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
2: Spin Radio.
3: Dámy a pánové, After Work on Tour je koncept pražské restaurace Jemenko, která vyráží do regionu. Na 13 zastávkách se můžete těšit na tu nejlepší hudbu podání pražské

Spinnery, mediální partner Radio Spin.

0: Eurospin, jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop.
1: Pusťte něco jinýho, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Radio Spin, Jirka, my už tady máme závěr naší hádanky 3 v jednom, kde jsme dneska hledali, co by mohlo spojovat jména Jim Carrey, Gary Oldman a taky Robin Wright. Bohužel už tady nemám žádnou další nápovědu, ale víme, že hledáme nějaký animák, kde si všichni z nich nadabovali hlavní roli a že je to taky vánoční animák, víme. Tak co typujete?
1: Já si myslím, že by to mohl být Grinch.
0: Tak Grinch, ten se tady objevoval dneska opravdu hodněkrát. Grinch je pravda, že v roce 2018 dostal skutečně animovanou verzi. V té původní, tak se tam objevil dokonce i tady zmíněný Jim Carrey, ale to není ten dnešní hledaný film, takže jdeme dál.
2: Jsem si tím vlastně skoro jistý, tak to bude Vánoční koleda, jeden z nejlepších filmů a jako dítě jsem se u něj málem potentoval strachy, když jsem to viděl poprvé. Takže to je můj tip k hádance 3 v jednom.
0: A velice správný tip, je to samozřejmě přesně tak. Dneska jsme tady hledali Vánoční koledu, což je opravdu legendární film. Na Vánoce nesmí nikdy chybět. No a zároveň teď tenhle animák dostane taky filmový zpracování hraný, kde si hlavní postavu zahraje Johnny Depp. Včera už to dostalo taky trailer, na který můžeš mrknout na YouTube, takže na to rozhodně mrkni, protože myslím si, že všichni fanoušci Vánoční koledy tohle ocení. Už jenom z toho traileru musím říct, že to vypadalo velice hezky. No a přesně tak, jak tady Spinner zmiňoval, tak ačkoliv je to pohádka, je to šmrnclý to trochu i hororem, takže když se na to budeš dívat se svýma ratolestma, tak na to rozhodně mysli. My si další hádanku 3 v jednom dáme zase v příštím týdnu tady na rádiu Spin. Budu se na to těšit.

0: Radio Spin.
1: Ja som Hip-Hop Bracho. Celý život hip-hop. Mikey Beats. All kind.

0: Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka, my pokračujeme ve středečním Spin Extra. Už za pár minutek se podíváme na jednu takovou, řekl bych, až bizarní loupež, která byla jak vystřižená, zrychlá a zběsilé. No a samozřejmě ideál taky hraju přesně podle tebe, takže tady můžeš ladit svoje oblíbené pecky, můžeš je tady nechat zahrát i pro ostatní spinery. Já se budu těšit, jaký bangry tady od tebe dostanu. Jinak dneska 2. září svátek slaví Adéla, takže všem Adélám přeju jenom to nejlepší. Jestli ty nějakou Adélu znáš, tak na ní rozhodně nezapomeň. No a jdeme se ještě taky podívat na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 21 stupňů, stále tam je polojasno, plus minus 1-2 stupínky hlásí i celý zbytek České republiky. No a co se zítřka týče, tak tam se nám to trochu oteplí. Maxima se vyšplhají až na 26 stupňů.
1: Spin Radio.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Beton Press jsou opravdu lehký. Máme rychle vyřízené objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různé barvičky krytí a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Beton Press, patron lehkých betonových střech. S kohoutem v logu.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: Za 3 minuty, 3 hodiny, to je přesný čas na rádiu Spin.
1: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: Zaželezilo-li se železo? Či nezaželezilo-li se železo?
1: Tohle ti jazyk rozhodně nezlomí. Československá scéna. Rádio Spin.

0: Jednou mě uvidíš na ulici, jak táhnu kočár. Malej Indy se na mě směje, posílá mě do Jah. Jednou to vypnou, zavřou a konec show. Egovič 518, teď tady se mnou.
1: Posloucháš Radio Spin, v Egyptě proběhla loupež, která je jak vystřižená z rychlá zběsile. Normálně tam partička týpků přijela za nic netušící dodávkou a za jízdy přijeli až úplně k ní, otevřeli ty zadní dveře, naskákali tam přes kapotu z toho svého auta, teda do toho auta jedoucího do té dodávky, no a vykradli vlastně tu dodávku za jízdy a to ten řidič vůbec nic netušil. Potom teda se už to nějak dozvěděl, byla tam nějaká honička s policajtama, dokonce, co jsem tady čet, že jednoho z těch lupičů i policie zastřelila. No a možná si říkáš, co bylo tak velkýho, tak vzácného v té dodávce, že se v Egyptě rozhodli udělat tam takovouhle přepadovku, vystřiženou jak z filmu. No tak řeknu ti to takhle. Oni ukradli 102 kilogramů kuřecího masa. Přesně tak, všechno tohle pro 102 kilogramů kuřecího masa. Takže v Egyptě asi mají rádi kuřecí stripsy, nebo si to jinak nedokážu vysvětlit. Podle všeho tak cena v Egyptě za tolik masa se pohybuje kolem nějakých 13 tisíc korun, takže si myslím, že ani se to nemohlo snad nikomu vyplatit ještě, jestli tam byly nějaký zranění, anebo dokonce mrtví, tak si myslím, že tohle nebyla rozhodně loupež století. Každopádně nelupte nic, nevyplácí se to, ani když si myslíte, že si pak dáte aspoň zadarmo véču, tady kuřecí, tak nestojí to rozhodně za to. Posloucháš Radio Spin.

0: na o.
1: Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka. Nás čeká zítra první čtvrtek v měsíci. A první čtvrtek v měsíci tady bude vždycky speciální, protože asi víš, že ráno už máme novou moderátorskou dvojici, je to Dom a Krištof. No a každý první čtvrtek v měsíci se k ním přidá i Roman a vždycky se vrátíte do nějakého specifického roku. Tentokrát to bude rok 2000, takže si budete pouštět jenom tracky z roku 2000, budete se bavit o věcech, které jste dělali v roce 2000 a tak dále a tak dále. Takže si tohle speciální spin ráno rozhodně nenech utéct. Doufám teda, že Roman vstane po tom, co si odvyknul vstávat už na ranní show. Každopádně ty to ale zítra v 6 ráno laď. Speciální spin ráno, Krištof, Dom a taky Roman tady na Rádiu Spin. One line flows, yeah, I got some of those. Get me, Jamie.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin na D1. Aktuálně vidím velký zdržení při příjezdu do Brna. Štosuje se to tady už od 160. kiláku. Dávej na to určitě bacha. Bacha dávej taky na D11. 33. kilometr hlásí obousměrnou štosovačku. Stejně tak obousměrný zdržení hlásí i D8 u 41. kilometru. No a postojíš si taky na D6, kde se to štosuje od 25. kilometru ve směru na Prahu. Regiony tak ty jedou naprosto v pořádku. Když se koukneme na silnice v Praze, tady si postojíš zejména na Štěrboholský spojce, kde se to štosuje obousměrně. Jižní spojka směrem na Barandák, tady se to taky štosuje. No a potom i dál přes celou Dobřížskou až ke Strahovskému tunelu pomalu, tak tady vidím taky velký zdržení. Bubenečský tunel směrem na Povltavskou, tady se to taky štosuje. No a postojíš si taky na Pražském okruhu v okolí Řeporí. Karlovarská ulice potom hlásí jeden crash a jednu nehodu vidím taky na Mladoboleslavský, takže hlavně opatrně, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
2: Spin Radio.
1: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Berouna. Nově to vysíláme na 97 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.
3: Jo, zdraví tě Freeze 24/7 a chtěl bych tě pozvat na Mejdan v Praze Cargo Gallery už tuhle sobotu, kde proběhne premiéra graffiti videa Straight Ism volume 2. Kromě mě vystoupí Marcus Jou, Marast a DJ Huckleberry a další. Lístky najdeš v předprodeji na goa.cz. Akci podporuje Radio Spin. Vidíme se.

0: mě ta česa výsměr.
1: Som to, čo som vždy bol, som liš, jak som ako zoro, sám pred seba som si vzorom, dávam si

0: Jirka, Radio Spin, Ideál tady hraju přesně podle tebe, takže tady Ideál taky můžeš ladit svoje oblíbené pecky. Teď už v rámci pořadu Spin Extra před sebou máme dnešní poslední track na přání, ale potom tady bude Zuzka, to bude pro tebe hrát dál a dál, takže si stále o svoje tracky můžeš říkat. Tak co tam teď nahodíme?
1: Nazdar, všichni spineři, tady Dave, poprosil bych zahrát něco jihlavského 5-8G, bude to pro všechny z Vysočiny, díky, čus.
0: Tak jo, na Vysočinu posílám velký shoutout, no a jedny 5-8G letí právě teď do éteru, užívej!
2: Radio Spin, Spin Extra s Jirkou. Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou Jirka a teď už taky Zuzka. Čau Zuzko.
1: Ahoj.
0: Já jsem tady dneska mluvil se spinnerama o jedné firmě, která dělá obaly na telefony.
1: Ano.
0: A hodili v tomhle obalu telefon ze stratosféry, ze 30 kilometrů. A ten telefon přežil.
1: Ne.
0: Já jsem tady říkal, že já jako jsem několikrát rozbil telefon a to mi spadnou z půl metru.
1: Uh-huh.
0: Jak seš na tom ty? Zničíš telefony, ztrácíš telefony?
1: No ne, tak jako by, já bych ráda všem ukázala svůj telefon, jo. Mám na něm poutko, který si takhle jako dám na zápěstí, abych ho právě
0: ale
1: nestratila.
0: To je dobrý, to je dobrý.
1: Je tam sklo náhradní, je to celý obalený a i na čočkách fotoaparátu jsou sklíčka, protože já jsem expert, jo. Já telefon zapomínám, ztrácím ho, prostě pořád mi padá, takže já ho mám obalený a nerozbila jsem ho a mám ho jakoby třeba 4 roky.
0: Takže ideálně prostě izolačkou si ho připevnit k ruce, aby prostě nikdy tě neopustil.
1: Jo, vypadá to, všichni se mi za to poutko smějou, jak ho mám na té ruce ten telefon pořád, ale já jsem fakt schopná odejít, já ho nechám na záchodě klidně, na veřejných záchodech ho nechám ten telefon.
0: Ale jak nad tím tak přemýšlím, tak vlastně ono to je docela dobrý, protože já jsem teda ne tolikrát rozbil telefon, ale několikrát mi byl odcizen.
1: Fakt,
0: v tramvaji, když jsem tak jako usnul v tramvaji a jel jsem na konečnou. Takže kdyby jsem ho měl na poutku na ruce, tak by jsem si toho možná všimnul.
1: Možná by tě zatahal a vzbudil bys.
0: Možná bych šel s nima.
1: Možná anebo. A nebo by si odešel někam do neznám.
0: No tak dávejte rozhodně spinéři bacha na svoje telefony. Buďte tady ready taky na Chill na spinu se
1: jo.
0: Zuzkou až do 7. No a my se ještě v rychlosti podíváme, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 21 stupňů, stále tam je pod mrakem, podobně to vypadá i po celém zbytku České republiky. Zítra to bude o něco málo teplejší, tam se vyšplháme až na 26 stupňů. Tak užívej příjemný zbytek dne se Zuzkou a my se slyšíme vlastně až v pondělí, takže užívej i víkend a hezký den.
2: Mládí jsem si říkal, že mý město spí, nikdo nevidí ty příběhy, co prostupují zdí. Odráží se od lidí, občas zlejch, občas nevinných. Duše města ta je v dlaních jako sníh. Když se mým nevím, že sever pulzuje mi tělem. Jak se vrátím, vidím známý hazardovat s fetem. Neschopný ho opustit, neschopný se proměnit, potáhnou šit, zavřel oči sníh, že bude líp.

0: Ladíš si Radio Spin, na majku s tebou Zuzka, já tě moc zdravím, máme 2. září středu, svátek mají Adély, já všem a Adélkám přeji krásný den. Máme 16.04, začátek mýho vysílání Chill na Spinu. Co nás dneska čeká? Spoustu zajímavých témat, samozřejmě od 5 do 6 nás čeká rap DNA a v něm další hádanka, budeme hádat další track a potom od 6 do 7 moje i tvoje nejoblíbenější část a to, že celou hodinu budu hrát jenom podle tebe a ty si budeš volat o svoje tracky. Tak jo, poslouchej mě od 4 do 7 tady na rádiu Spin s tebou Zuzka.
1: Ladíš Radio Spin a komunikátor se Zuzkou.

0: Posloucháš si Radio Spin na majku s tebou Zuzka a zítra je čtvrtek, to jste určitě nevěděli. Ale nebude to jen tak obyčejný čtvrtek, bude to první čtvrtek v měsíci. A to znamená, že vás čeká ranní speciál s Domem Krištofem a Romanem, naše podzimní novinka. Kluci budou vzpomínat na rok 2000. To já jsem teda nebyla na světě, ale jakoby umím si ten rok aspoň maličko představit. Určitě se tam stalo spoustu důležitých událostí, třeba byly trendy třpitivý oční stíny, lesknarty, tenký obočí, motýlkový sponky a nízký bokovky. Nicméně, něco mi říká, že tohle zítra ráno nebudou probírat, ale v rádiích to určitě budou probírat. V rádiích hrály hity jako The Real Slim Shady od Eminema nebo Oops, I Did It Again od Britney Spears. Každopádně, pokud chceš rok 2000 pocítit znova, ještě jednou si ho tak jako prožít, tak si zítra ráno nalaď Spin ráno od 7 do 9. Já si to zapnu, abych si ten rok teda uměla líp představit, nejenom ty oční stíny.
1: Radíš Rádio Spin a komunikátor se Zuzkou.

0: ráno na Rádiu Spin.
1: Seriálový Harry Potter dneska dostane novej trailer. A když už jsme ten kouzelnický svět ve Spin ránu nakousli, no tak jsem se nemohl nezeptat. Kdybyste uměli kouzlet, jaký kouzlo byste teda tím pádem využili?
2: Já kdybych uměl kouzlit, tak bych potřeboval nějaký kouzlo mezi Modleticema a Zličínem každý ráno. Kdybych to naložil, mávnul a byl bych hned na Zličíně. A ne, že z Modletic na Zličín pojedu 2 hodiny.
1: Tak musím říct, že letexovou síť by využívalo hodně z vás.
3: Ahoj, tak já bych chtěla asi umět lítat anebo teleportovat se, protože mám daleko rodinu a tak, takže bych se mohla vždycky za ním a takhle vydat.
4: Jen tam ho hodit pod sebe a objevit se na Bali třeba.
1: A hodně fíluju, bráško. Co tu máme dál?
5: Ucpaná silnice, rozevřeš ruce, bím a je najednou volna. A takovýhle věci, no. Takže to by bylo fajn, no.
1: Jako bylo by to super.
6: Ahoj, tak já bych asi nepotřeboval ani kouzlit. Mě by stačil pláž neviditelnosti a možná i kámen moudrců pro mě a mou rodinu. Tak jo, čau.
1: Tak bráško, ten by se mi hodil taky. Čistě jenom proto, abych mohl nepozorovaně utíkat z práce v 1 odpoledne.
7: A pičko, bych sem potřeboval Arabely kouzelný prsten, abych s ním otočil a mohl sem konečně táhnout do důchodu.
1: No tak prosím. Jeden důchod pro Matyho, ale Maty, já doufám, že i když budeš v důchodu, takže budeš dál ladit Radio Spin. Třeba i zítra, nebo pozejtří, popozejtří, příští týden, za měsíc, za rok, prostě pořád. No tak doufám, že se slyšíme a to od 6 do 9 zase ve Spin ránu. Mějte se krásně, čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ránu. Na Radio Spin.

0: Doprava na Rádiu Spin. Pojďme se podívat na dálnice, na 0. dálnici, na exitu 23, na nájezdu z D5 na směr na D1. Je nehoda dvou osobáků. Docela to tam brání v provozu, ta překážka na vozovce, takže se tam určitě zdržíš okolo 15 minut. Co se týče regionů, v ulici Charbulová v Brně nehoda dvou osobáků. No a pojďme do Prahy, tam je to trošku horší. V ulici GTho jsou v sobě dva osobáky, na Radlický je taky nehoda dvou osobáků, to samé se děje v ulici Lomnického a taky se to děje v Brusnickém tunelu, kde se určitě taky zdržíš. A v ulici Žampionová je nehoda motorky a auta. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 10 10 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Posloucháš si Rádio Spin, s tebou Zuzka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
2: Spin Radio.
3: Dámy a pánové, After War Contour je koncept pražské

0: Mediálním partnerem je Radio Spin.
1: Ahoj, tady je Orion z PSH. Zveme vás na náš největší letní pražský koncert přímo v Mystic Skateparku na Štvanici. Ve čtvrtek 3.

0: Check this out.
1: Komunikátor na Rádiu Spin.
2: Posloucháš si Rádio Spin na majku, s tebou Zuzka, první komunikátor ve vysílání, a začneme ho hlasovkou od Hanky.
3: Ahoj, já vás zdravím. Chtěla bych zahrát, prosím vás, písničku od Viktora Šína Až na měsíc pro mého bratra Dušana, kterého mám moc ráda. S pozdravem na Bitis.
2: Až na měsíc pro Dušana.

0: co na to mají.
1: Tohle to má se tak, nebo onak, či naopak. Kolem uniká pára, na oko utekne týden. No a v letě mi utekla nutrie, rozmarná.

Ladíš si Rádio Spin, na majku s tebou Zuzka a pozor, pozor, mám velkou zprávu. Přichází velká revoluce, taková sice hořkosladká, ale docela hustá. V Anglii ve škole zavedli nový předmět a teď se držte. Kluci se budou učit o respektu k holkám, o zdravých vztazích a o tom, jak ten zdravý vztah správně budovat. Je smutný, že se to musí učit ve škole, protože tohle by mělo začít za mě primárně doma, ale na druhou stranu je to rozhodně nějaký posun vpřed. Ovšem na třetí stranu si myslím, že holky na základkách nebo na středních by podobný předmět měly mít taky. A co ty? Jaký na to máš názor? Radio Spin.

0: Ladíš si Radio Spin, na majku s tebou Zuzka, my máme 2. září, středu, svátek mají Adélky. Máme 16.53, zakončujeme první hodinu mého vysílání, probrali jsme o tom, že se ve školách zavedl nový předmět, o tom, že se kluci budou učit, jak respektovat holky. Taky jsem vám říkala, že zítra musíte ladit Spin ráno, protože to bude speciální Spin ráno. No ale nás už čeká rap DNA, kde budeme hádat track podle semplu, ale předtím se podíváme klasicky na počasí. Počásko je krásný, máme kolem 24 stupňů, nepůjde to výš, ale ta teplota klesne tak na 22 stupňů, bude polojasno, pršet nebude a zítra čekají podobné teploty po celé republice, za mě úplně ideální zářijové teploty. Radio Spin, s tebou Zuzka.
1: Spin Radio.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Beton Press jsou opravdu lehký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Beton Press, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem v logu.
3: Radio Spin, Death Double. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že nás v DABu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce rapu v republice můžete poslouchat nyní v DABu kdykoliv a kdekoliv. Radio Spin bez DABu.
4: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
5: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.

0: vědomí je i vaše. Ty pocem, hele, co jsem zase našel. DNA Repo
1: na rádiu Spin. Ladiště Rádio Spin na majku s tebou, Zuzka, můj oblíbený rap DNA. Dneska budeme opět podle samplu hledat track, ve kterém se ten sample nachází. Já to nebudu obkecávat, vy víte, o co jde. Jdeme si rovnou pustit náš dnešní sample. Imagine what the world could be close together. A já ti prozradím, že tenhle sample je z písničky Love You Forever od kapely Blue Rose a my hledáme, ve kterém tracku, rapovém tracku, se tenhle ten sample objevil. Dáme si to ještě jednou. Imagine what the world could be close together. Pěkné, pěkné, takové zamilované, poetické. Každopádně do třetice všeho dobrého, abyste si to pořádně naposlouchali. Imagine what the world could be close together. Takže tohle je náš dnešní sample, se kterým hrajeme a pokud už teďka víš odpověď a jsi takhle geniální, tak mi volej na číslo 210-32-30-30 nebo nahrávej hlasovku a pokud nevíš odpověď, za chvilku ti sample zahraju ještě jednou a taky ti k němu dám nějaký nápovědy. Rádio Spin s tebou, Zuzka. Postal si? Dej vědět. Apka Rádia Spin nebo telefon 210-32-30-30.

Radio Spin na majku s tebou Zuzkami pokračujeme v krasojízdě DNA Rapu a dneska operujeme s tímhle tím samplem a dám vám ho tady znova. Imagine what the world could be, close together. Zatím mi bohužel nepřišla žádná uspokojivá odpověď, takže vám asi budu muset dát nápovědy. Podívejte se, rapper tohoto tracku na hodně svých trecích spolupracuje s jedním konkrétním DJem a jedná se o českou scénu. Track, který hledáme, má metaforu k otevření jedné skřínky z řecké mytologie. Takže česká scéna, rapper spolupracuje s jedním konkrétním DJem na většině svých tracků a track, který hledáme, má metaforu k otevření jedné skřínky z řecké mytologie. Dáme si ještě jednou ten sample. Imagine what the world could be, close together. Více už vám poradit nemůžu, takže pokud víš, dávej mi vědět do apky nebo volej na číslo 210 32 30 30. Očekávám odpovědi. Radio Spin s tebou Zuzka. Poznal jsi? Dej vědět. Apka Radio Spin nebo telefon 210 32 30 30. Yeah, word up, word the mother. It comes G-Rap with another one, y'all. We gonna swing this like this.

0: Čau, tady DJ Vič, právě posloucháš Radio Spin.
1: Československá scéna Radio Spin. Tohle písničku jsem pouštěl.

0: Sučo. DNA Repo na rádiu Spin.
1: Ladíš si rádio Spin na majku s tebou Zuzka a my tady máme výsledek DNA Repu. Dneska mi nepřišla žádná správná odpověď, tak nevím, jestli to bylo těžký. Pracovali jsme s tímhle s tím samplem. Imagine what the world could be. Close together. A já jsem říkala, že reper tohoto tracku na hodně svých tracích spolupracuje s jedním konkrétním DJem, je z české scény a track, který hledáme, má metaforu k otevření jedné skřínky z řecké mytologie a výsledek našeho dnešního repu DNA byl track Pandora od Resta DJ Viče. Imagine.

0: úžasný, můj oblíbený track. Každopádně nevadí, zítra je taky den, zítra to zkusíme znova a my už se teďka jdeme podívat na dopravu. Rychlá doprava na rádiu Spin na nulté dálnici na exitu 23 z nájezdu z D5 na směr na D1 je nehoda. Je tam překážka na vozovce, jsou tam v sobě dva osobáky, ale zdržení žádné tě tam nečeká. Co se týče regionu v ulici Charbulova, v Brně nehoda dvou aut, v Praze je to trošičku složitější, na Radlický nehoda dvou aut, to samé se děje v ulici Lomnického, to samé se taky děje v Brusnickém tunelu a v ulici Žampionová je nehoda motorky a auta. Co se týče centra, tak máme Seklou Legerku, Wilsonku, Nuselák, takový ty klasiky, ale jinak je centrum docela zprůjezdný. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi určitě vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Ladíš si Radio Spin, s tebou je Zuzka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Radio Spin.
2: Spin Radio.

nám pomalu se točí kola, jim pomalu se krátí čas, oni neví, že jdeme pro ně, ale i tak nezapomenou na nás. Plný arzenál důvodů, není chuť nic vysvětlovat, rovnou cestou přímo jdem situaci tvrdě eskalovat. Naše kola nezastaví ani červená přechody nic, my projíždíme městem mimo děj a zákon ulic. Vykopeme dveře, ať ty koně trefí šlak, my hoříme jako molotov, co dopad přijde tlak. Jedeme pomalu, není kam spěchat, takže slow down. Jasný zoom, udělat boom, na ksichtě směs.

0: Jedeme s tou nad skóre.
1: Pusám něco jinýho, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
3: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Mám hlasovku, která je od... A teď jsem zapomněla jméno. A vidíte, s jménem lidi, je to Trapas.
1: No, dobrý den, tady Janko z Kolína. A chtěl bych zahrát track od Resta. Díky vám.
0: Já taky díky, že si to jméno řekl v té hlasovce. Omlouvám se, nevzpomněla jsem si, měla jsem úplný okno. Každopádně dávám tam Resta, díky vám.

0: Vibes na Radio Spin, na majku s tebou Zuzka, máme 17.53, 2. září, středu, svátek mají Adélky a pokračujeme ve včilu na Spinu. Měli jsme tady Rap DNA, kde se mi nedostalo správné odpovědi, ale to nevadí, zítra si dáme Rap DNA znova, no a přichází hodina, na kterou se všichni těšíme, a to, že budu hrát tracky jenom podle tebe, bude jich hodně, takže si volej na číslo 210 32 30 30, nebo nahraj vyhlasovku, já ti ten track hrozně ráda zahraju, ale předtím ti řeknu počasí. Co se týče počasí, máme kolem 23-24 stupňů po celé České republice, máme polojasno, pršet nebude. Ta teplota samozřejmě se zapadajícím sluníčkem bude klesat, a to až na 19 až 20 stupňů. Zítra čekají podobné teploty, možná trošičku míň, kolem 22-23 stupňů, ale bez deště. Rádio Spin s tebou, Zuzka.
1: Spin Radio.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: na spinu hodinku plnou tvých tracků a mám tady hlasovku od Davida.
1: Ahoj, zahraješ mi prosím tě Hotspot, Daniel Vardan, Michailov, Tafrop, díky pro všechny autobusáky.
0: Davide, tenhle ten track tady nemám, každopádně chci hrozně zahrát track autobusákům, takže jsem vybrala jiný od Michailova a doufám, že to nebude vadit, užijte si to.

0: protože máme jenom jeden problém na dálnici na D46 na 15. kilometru ve směru na Olomouc, je tam nehoda dvou osobáků, regiony jsou čistý, co se týče Prahy, tak tam máme seklou Legerku, Wilsonku, jinak to na mě všechno svítí zeleně, takže centrum je průjezdný. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin. Komunikátor na rádiu Spin.
0: Posloucháš si rádio Spin na majku, s tebou Zuzka a já už tady mám hlasovku od Kačky.
2: Ahoj, Zuzi, já tě zdravím. Zahry prosím pro mého syna Páju do Karviné, pro Kukisa, Šubaču, pro Stejdu a pro Dana. Dneska to bude Viktor Šín, rozdělený světy, tak je to pro tebe do studia a pro všechny spinery. Užijte si zbytek dne, buďte na sebe opatrní. Pa, Kačka.
0: Kačko, dávám ti to tam, Viktor Šín, rozdělený světy.

0: Jo, zdraví tě Freeze247 a chtěl bych tě pozvat na Mejdan v Praze Cargo Gallery už tuhle sobotu, kde proběhne premiéra graffiti videa Straight Ism volume 2. Kromě mě vystoupí Marcus Jou, Marast a DJ Huckleberry a další. Lístky najdeš v předprodeji na goa.cz. Akci podporuje Radio Spin. Vidíme se.
1: Ahoj, tady je Orion z PSH. Zveme vás na náš největší letní pražský koncert přímo v Mystic Skateparku na Štvanici. Ve čtvrtek 3.

0: 30. Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Radio Spin.
1: Můj style je hard jako hardcore, chodící protiklad hard shit s láskou. Makama tvořím, jako bych dělal artwork, abych byl tam, kde jsem se musel maknout. Dám flow na live show, když drum se nechápu zla.

0: tady připravenou další hlasovku.
1: Čau, tady Lukáš, mohl bys tam zahrát od Maniaka Vítězný oblouk. Díky pro všechny spíňáky a pro tebe do studia. Mějte se, čáko.
0: Ty si taky měj hezky a od Maniaka Vítězný oblouk nemám, ale dám tam něco jiného od Maniaka.

0: Spin.
1: Ladíš si Radio Spin a před náma poslední komunikátor, o ten se postaral Patrik.
2: Čus, zdravím všechny spinnery, chtěl bych tam pustit nějakou pecku od Bobbyho Blaze pro všechny, kteří to poslouchají a poslouchají Spin, díky moc.
1: Já dík za hlasovku a takhle na poslední komunikátor tam dávám Bobby Blaze.

0: Yo, Lee, what's up, man? Run DMC, man. You ready to rock the house?
1: Run DMC, Jessica? No, no. Run DMC, I don't want Run DMC. You don't know Run DMC? No, no.
2: Here we go, bitch. If you do rap or rap, do rap or rap, it's right on time. It's tricky. Tricky, tricky, tricky.
3: Posloucháš Radio Spin na Majku, s tebou Zuzka, my máme 18.53, blíží se nám 7. hodina, to znamená jediné konec chillu na Spinu a dneska jsme měli Rap DNA, měli jsme taky hodinku plný tvých tracků na přání. Zítra to bude speciální, zítra bude celý speciální den, já vám to jdu zrekapitulovat. Zítra si prosím tě nalaď Spin ráno od 7 do 9, protože bude čtvrteční speciál, protože je první čtvrtek v měsíci, bude tam Krištof Dom a i Rom a budou řešit a vzpomínat na rok 2000, co se v něm dělo, co se v něm hrálo a tak dále. Já jsem na to zvědavá, je to úplná novinka, takže si na to určitě počkej zítra ráno. No a potom tady bude s tebou Vicky a potom od 2 do 7 tady budu s tebou já za Máru i Jirku, takže si společně dáme hádanku 3 v 1 a Rap DNA. No jestli nemůžu dočkat, bude to dlouhý, bude to krásný, bude to zábavný a vy mě určitě nalaďte zítra a nalaďte si i kluky ráno. A nalaďte si i Vicky. A my se podíváme na počasí. Co se týče počasí, máme teď

0: stupňů, pršet nebude a zítra čekají podobné teploty, možná malinko chladněji, okolo 22-23 stupňů. To už je ode mě opravdu dneska všechno, já se na tebe těším zítra od 2 do 7. Rádio Spin, Zuzka, čau.
1: Spin Radio.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkykryký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky kryký. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kryký. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress. Patron lehkých betonových.

0: Mediálním partnerem je Rádio Spin.
1: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: Seriálový Harry Potter dneska dostane nový trailer. A když už jsme ten kouzelnický svět ve Spin ráno nakousli, no tak jsem se nemohl nezeptat. Kdybyste uměli kouzlit, jaký kouzlo byste teda tím pádem využili?
2: Já bych uměl kouzlit, tak bych potřeboval nějaký kouzlo mezi Modleticema a Zličínem každý ráno. Kdybych to naložil, mávnul a byl bych hned na Zličíně. A ne, že z Modletic na Zličín pojedu 2 hodiny.
1: Tak musím říct, že letexovou síť by využívalo hodně z vás.
3: Ahoj, tak já bych chtěla asi umět lítat anebo teleportovat se, protože mám daleko rodinu a tak, takže bych se mohla vždycky za ním a takhle vydat.
4: Jen tam ho hodit pod sebe a objevit se na Bali třeba.
1: Hodně fíluju, bráško. Co tu máme dál?
5: Ucpaná silnice, rozevřeš ruce, bím a je najednou volná. A takovýhle věci, no. Takže to by bylo fajn, no.
1: Jako bylo by to super.
6: Ahoj, tak já bych asi nepotřeboval ani kouzlit. Mě by stačil pláž neviditelnosti a možná i kámen moudrců pro mě a mou rodinu. Tak jo, čau.
1: Tak bráško, ten by se mi hodil taky. Čistě jenom proto, abych mohl nepozorovaně utíkat z práce v 1 odpoledne.
7: A pičko, bych sem potřeboval Arabely kouzelný prsten, abych s ním otočil a mohl sem konečně táhnout do důchodu.
1: No tak prosím. Jeden důchod pro Matyho, ale Maty, já doufám, že i když budeš v důchodu, takže budeš dál ladit Radio Spin. Třeba i zítra, nebo pozejtří, popozejtří, příští týden, za měsíc, za rok, prostě pořád. No tak doufám, že se slyšíme a to od 6 do 9 zase ve Spin ránu. Mějte se krásně, čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ránu. Na Radio Spin.
8: Pusa něco jiného, prosím, Spine.
9: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Radio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: Rádio Spin.
1: Can't touch this.

0: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Benešova.
1: Nově tu vysíláme na 985 FM.
0: Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.

0: Přeju ti příjemný večer, za Majkem je tady s tebou Jirka, já tě vítám u pravidelného středečního pořadu Československý underground. Každý týden tady pro tebe ve studiu mám zajímavý hosty, se kterýma nejen, že si pokecáme, ale taky uslyšíme live rap. Dnešním hostem je Scope. Ahoj, vítám tě ve studiu.
1: Čau, čau, díky za pozvání.
0: Tak kdyby ses měl rychle představit posluchačům, kdo je Scope?
1: No, to je složitá otázka. Scope je, dá se říct, taková nová identita. Jo, mě většina lidí bude znát pod jménem Dave Boss, kdy jsem působil v děčínské skupině Reprodux od roku 2007.
0: Proč teda došlo k té změně?
1: Nějaká kariéra Reprodux byla, trvala nějaký určitý léta, ale po nějaký době se skupina rozpadla a já jsem přestal dělat music úplně na x let.
0: Tak když půjdeme úplně od začátku, kdy jsi se poprvé k rapu dostal, kdy jsi ho poprvé začal pak sám tvořit?
1: Ok, v roce 2007 jsme vydali první demo a v roce 2009 jsme vydali debutový album, který jakoby mělo nějaký blow up v té době a přišli jsme víc do povědomí jako lidí a větší koncerty a podobně. Takže tak 2009 byl takový zásadní jako i prime rok, jakoby.
0: To si teda tvořil se skupinou, ne sám.
1: Ano, přesně tak.
0: Co pak byl teda ten impuls, že jsi řekl, že si dáš na solo cestu?
1: Rozpadlý skupiny Reprodux. On se trošku jako upgradeoval v jinou skupinu, která se jmenovala Distant Music, kde bylo víc lidí. Byli tam producenti, rapeři, byli tam kameramani a podobně. Ale ty cesty se rozdělily a já jsem jakoby hudbu furt miloval a nechtěl jsem přestat dělat. Takže jsem jí tvořil jakoby nějakou dobu sám, solo, ale pak i můj život se jakoby diametrálně otočil, úplně v jiný priority a podobně, takže jsem hudbu nechal, ale teď se jakoby zase snažím do toho nějak pušovat, no.
0: A aktuálně pracuješ sám nebo kolem sebe nějaký lidi máš?
1: Úplně sám, self-made prostě, jako mám kolem sebe nějaký lidi, ale ne, který by fušovali jakoby do hudby, ale mám jako nějaký backup, ale ne hudebnu.
0: Bylo to u tebe vždycky o rapu nebo ses k tomu dostával přes nějaký jiný žánry?
1: Asi primárně bylo, jakože rap byl asi číslo jedna, ale jakoby moje nějaká škála toho, co poslouchám, je mnohem rozmanitější, jo? Že neposlouchám jenom rap, poslouchám vážně všechno, jazzové věci, mám prostě náladu, tak si v autě pustím třeba Gibran Alkoser a podobné věci, pianové kompozice a tak dále. Je to podle nálady. No.
0: A z toho rapu, když si vzpomeneš na nějaký první věci, který jsi rapový slyšel, co
1: wow.
0: Bylo?
1: Ok, no to je těžký. Jako první úplně rapová věc si myslím, že byla taková nizozemská skupina někde, jmenovala se to Flip the Script. Mm-hmm. A bylo to ještě na Viva TV, jak byla dřív doba VH1, Viva, MTV a tak dál, tak tam. Ale pak asi nejvíc to byl Method Man, Redman, DMX, jo, Dipset a jakový New Yorkský věci starý, mám rád hodně jich, takže Lil Flip a takový věci, který jakože tu nálič mám za ty léta jako rozšířenou, no.
0: A máš nějak v povědomí i tady naší československou scénu?
1: Jasně, mám určitě. Teďka v tuhle chvíli to úplně neposlouchám, dá se říct. Samozřejmě vím, jsem jako v obrazu a samozřejmě mě ovlivnil hodně India Vage, Kontrafakt a tak dále, jo. Takže takový klišé, co asi říká každý. Tak to bylo pro mě takový zlomový taky v té době.
0: Jirka, hostem dnešního československého undergroundu je Scope.
2: Československý underground. Každou středu od 8 večer a každou neděli od 9 večer na rádiu Spin.

0: Československý underground.
1: Posloucháš Radio Spin, pokračujeme s československým undergroundem. Hostem ve studiu je Scope. Jaká je tvoje největší motivace dělat hudbu?
2: Jako asi ta láska k té hudbě. To je pro mě jako největší motivace. Jako je pravda, že hudba mi pomáhá v hodně věcech, jako starostech a podobně, takže do toho se vypsat. Tvoření, prostě ta tvorba je pro mě hodně důležitá.
1: Jak vypadá vlastně ten proces té tvorby? Píšeš si texty během třeba celého dne, nebo pak si sedneš a řekneš, teď napíšu text?
2: To je taky jako hodně individuální. Jo, někdy píšu, že mě napadne nějaký bars, tak si je prostě napíšu třeba do mobilu, jenom a zaznamenám, a nebo se mi něco děje, tak je to těžký, to asi se to nedá úplně škatulkovat, jak to je, fakt podle nálady, někdy to napíšu hned, někdy si pustím být, někdy píšu dřív nějaký bars, pak...
1: Takže se, nedá se říct, že třeba dřív vybíráš beat, než píšeš?
2: To asi jako dá. Ve většině případů nejdřív vyberu beat a pak samozřejmě do něj píšu. Ale někdy se stane, že třeba napíšu určitý bars a vznikne z toho skoro jak kdyby track a pak teprve to do něčeho jako nalepuju. Ale většinou vyberu beat a pak píšu.
1: Kde bereš beaty?
2: To je různý. Měli jsme hodně producers, jakoby, který to dělali. Měl jsem kolem sebe lidi, kteří byli beatmakři a dávali mi nějaký beat, nebo mi i v té skupině a podobně, takže nejvíc to bylo od producentů a teďka třeba mi produkoval nějaký věci můj brácha a tady beaty na YouTube a podobně, prostě tak, jak začínám jakoby v uvozovkách znova, tak asi v tímhle způsobem.
1: Ty sám se někdy zkoušel nějaký beaty vytvořit?
2: Jo, zkoušel.
1: A jak to dopadlo?
2: Jako nebylo to nejhorší. Já jako ten sluch a ty věci a to... tu hudbu jako mám nějak v sobě a bavilo by mě to, ale neměl jsem nikdy moc takový jako zázemí k tomu to dělat, žádný programy a podobně, takže myslím si, že kdybych tomu měl ty prostředky, tak by mě to i chytlo, no.
1: Když teď jdeš nahrávat, vlastně chodíš někam do studia nebo máš home studio?
2: Mám home studio, jo. Teď jsem dlouho nebyl ve studiu nahrávat.
1: Co je vlastně pro tebe nejdůležitější faktor v rapu? Co rapovej track musí mít, aby si řekl, to je dobrý, to mě baví?
2: Ok, tak určitě dobrý beat, nějaký zajímavý flows, který tam jsou, nějaká melodie, jako lyrics taky samozřejmě. Asi záleží na tom, jak ten beat zní, prostě když to bude nějaký boom-bapový vibe, tak bych tam bral nějaký lyrics, který třeba budou k zamyšlení nebo tak. Zároveň to může být nějaký afrobeat, takže bych čekal něco odlehčeného, aby to prostě vibovalo a tak. Takže asi záleží na tom, jaký ten track, jaký žánr v uvozovkách to je, no. Tak podle toho asi.
1: Na čem teď aktuálně pracuješ? Na co se můžeme těšit?
2: Ok, teďka mám takovou dobu, že vydávám jenom singly. Vydal jsem, jako pod jménem Scope, jsem vydal několik singlů, EPčko a jedno album. A teď jsem dlouho nic netvořil, měl jsem takovou pauzu, tvůrčí dá se říct, že jsem psal a tak dál, takže asi jenom singly, nic úplně konkrétního neplánuju.
1: A nějaký živý vystoupení třeba? Můžeme tě někde slyšet live?
2: V tuhle chvíli ne, samozřejmě mám za sebou mraky koncertů, ale tím, že už jsem se přejmenoval a začínám jakoby pod tím jménem, tak je to pro mě dost složitější začít.
1: Ale každopádně teda vystupování na stage znáš, yes. Tak by mě k tomu zajímalo, co tě naplňuje víc? Je to tvoření té hudby ve studiu nebo pak skotačení na té stage?
2: No, asi obojí, ono to jde nějak ruku v ruce, jo, že baví mě samozřejmě ten proces toho nahrávání a tvoření těch tracků a pak to, že už to můžu předat zase lidem a vibovat s nima někde a tak. Takže myslím si, že to je jako obojí mám nějakým způsobem rád. Každý je trošku jiný. No.
1: Ladíš československý underground na rádiu Spin.
0: Československý underground. Každou středu od 8 večer
3: a každou neděli od 9 večer
0: na rádiu

0: Radio Spin, Jirka a taky Scope. My jsme tady na začátku slibovali Life Rap, tak yes. Co to bude za track?
1: Bude to poslední single, který jsem napsal, jmenuje se Renesance a ještě jsem ani nenahrál, je to prostě novinka. No.
0: OK, tak jdeme na to?
1: Super, yes, jdeme na to. OK. Moje jméno je Scope. Posloucháš Radio Spin.

OK. Pády, nový život, všechno ve mně pere se. Nedávno New York, baby, koukej, co všechno děje se. Zádech slunce a Manhattan, vedle mě Goodfellas. Moji day one byli se mnou od začátku až...

0: Tohle byl Scope, host pořadu Československý Underground. Díky moc za to, že jsi tady na nás dneska udělal čas. No a jestli máš pro posluchače nějaký poslední slovo, tak teď je ten ideální čas.
1: Tak asi žádný moudro nemám, ale chtěl bych prostě říct, ať se podporujou i MCs nebo artisti, který nejsou tak známí. Že by to bylo fajn, když se člověk snaží a tak, aby měl nějaký větší support a tak. Samozřejmě mluvím trošku o sobě, že?
0: Jak tě posluchači najdou na Instagramu, na sockách?
1: Určitě. Na Instagramu jsem imscope, jakože im.scope, S-C-O-P-P-E. A na Spotify taky Scope. A vlastně to jsou asi jediný mý socky, dejme tomu. Na TikTok dávám svý kraviny a tak. Takže tam music neuvidí.
0: Super, tak to určitě čekujte. Já ještě jednou díky moc a budu se těšit zase příští středu. Jirka, Radio Spin. Hezký večer.
1: Díky moc.
2: Československý Underground. Každou středu od 8 večer.
3: A každou neděli od 9.

0: na rádiu Spin.
1: Seriálovej Harry Potter dneska dostane novej trailer. A když už jsme ten kouzelnický svět ve Spinránu nakousli, no tak jsem se nemohl nezeptat. Kdybyste uměli kouzlet, jaký kouzlo byste teda tím pádem využili?
2: Já nevím, kdo kouzlit, tak bych potřeboval nějaký kouzlo mezi modleticema a zličinem každý ráno. Kdybych to naložil, mávnul a byl bych hned na zličině. A ne, že z modletic na zličin pojedu 2 hodiny.
1: Tak musím říct, že letexovou síť by využívalo hodně z vás.
3: Ahoj, tak já bych chtěla asi umět lítat anebo teleportovat se, protože mám daleko rodinu a tak, takže bych se mohla vždycky za ním a takhle vydat.
4: Já tam ho hodit pod sebe a objevit se na Bali třeba.
1: A hodně fíluju, bráško. Co tu máme dál?
5: Ucpaná silnice, rozevřeš ruce, bím a je najednou volná. A takovýhle věci, no. Takže to by bylo fajn, no.
1: Jako bylo by to super.
6: Ahoj, tak já bych asi nepotřeboval ani kouzlit. Mě by stačil pláž neviditelnosti a možná i kámen moudrců pro mě a mou rodinu. Tak jo, čau.
1: Tak bráško, ten by se mi hodil taky. Čistě jenom proto, abych mohl nepozorovaně utíkat z práce v jednu odpoledne.
7: A pičko, bych sem potřeboval Arabely kouzelný prsten, abych s ním otočil a mohl sem konečně táhnout do důchodu.
1: No tak prosím. Jeden důchod pro Matyho, ale Maty, já doufám, že i když budeš v důchodu, takže budeš dál ladit Radio Spin. Třeba i zítra, nebo pozejtří, popozejtří, příští týden, za měsíc, za rok, prostě pořád. No tak doufám, že se slyšíme a to od 6 do 9 zase ve Spin ránu. Mějte se krásně, čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ránu. Na Radio Spin.

0: Rádio Spin.
1: Milujou mě nenavidět, mám 200 poloh tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenavidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Supilí

Rádio Spin. Rádio Spin. Nejvíc repu v republice. Kingston.

0: Přeju ti příjemný večer, za Majkem je tady s tebou Jirka, já tě vítám u pravidelného středečního pořadu Československý underground. Každý týden tady pro tebe ve studiu mám zajímavý hosty, se kterýma nejen, že si pokecáme, ale taky uslyšíme live rap. Dnešním hostem je Scope. Ahoj, vítám tě ve studiu.
1: Čau, čau, díky za pozvání.
0: Tak kdyby ses měl rychle představit posluchačům, kdo je Scope?
1: No, to je složitá otázka. Scope je, dá se říct, taková nová identita. Jo, mě většina lidí bude znát pod jménem Dave Boss, kdy jsem působil v děčínské skupině Reprodux od roku 2007.
0: Proč teda došlo k té změně?
1: Nějaká kariéra Reprodux byla, trvala nějaký určitý léta, ale po nějaký době se skupina rozpadla a já jsem přestal dělat music úplně na x let.
0: Tak když půjdeme úplně od začátku, kdy jsi se poprvé k rapu dostal, kdy jsi ho poprvé začal pak sám tvořit?
1: Ok, v roce 2007 jsme vydali první demo a v roce 2009 jsme vydali debutový album, který jakoby mělo nějaký blow up v té době a přišli jsme víc do povědomí jako lidí a větší koncerty a podobně. Takže tak 2009 byl takový zásadní jako i prime rok, jakoby.
0: To si teda tvořil se skupinou, ne sám.
1: Ano, přesně tak.
0: Co pak byl teda ten impuls, že jsi řekl, že si dáš na solo cestu?
1: Rozpad té skupiny Reprodux. On se trošku jako upgradoval v jinou skupinu, která se jmenovala Distant Music, kde bylo víc lidí. Byli tam producenti, rapeři, byli tam kameramani a podobně. Ale ty cesty se rozdělily a já jsem jakoby hudbu furt miloval a nechtěl jsem jí přestat dělat. Takže jsem jí tvořil jakoby nějakou dobu sám, solo, ale pak i můj život se jakoby diametrálně otočil, úplně v jiný priority a podobně, takže jsem hudbu nechal, ale teď se jakoby zase snažím do toho nějak pušovat, no.
0: A aktuálně pracuješ sám nebo kolem sebe nějaký lidi máš?
1: Úplně sám, self-made prostě, jako mám kolem sebe nějaký lidi, ale ne, který by fušovali jakoby do hudby, ale mám jako nějaký backup, ale ne hudebnu.
0: Bylo to u tebe vždycky o rapu nebo ses k tomu dostával přes nějaký jiný žánry?
1: Asi primárně bylo, jakože rap byl asi číslo jedna, ale jakoby moje nějaká škála toho, co poslouchám, je mnohem rozmanitější, jo? Že neposlouchám jenom rap, poslouchám vážně všechno, jazzové věci, mám prostě náladu, tak si v autě pustím, třeba Gibran Alkoser a podobné věci, pianové kompozice a tak dále. Je to podle nálady. No.
0: A z toho rapu, když si vzpomeneš na nějaký první věci, který si rapový slyšel, co
1: wow.
0: Bylo?
1: Ok, no to je těžký. Jako první úplně rapová věc si myslím, že byla taková nizozemská skupina někde, jmenovala se to Flip the Script. Mm-hmm. A bylo to ještě na Viva TV, jak byla dřív doba VH1, Viva, MTV a tak dál, tak tam. Ale pak asi nejvíc to byl Method Man, Redman, DMX, jo, Dipset a jakový New Yorkský věci starý, mám rád hodně jich, takže Lil Flip a takový věci, který jakože tu nálič mám za ty léta jako rozšířenou, no.
0: A máš nějak v povědomí i tady naší československou scénu?
1: Jasně, mám určitě. Teďka v tuhle chvíli to úplně neposlouchám, dá se říct. Samozřejmě vím, jsem jako v obrazu a samozřejmě mě ovlivnil hodně India Vage, Kontrafakt a tak dále, jo. Takže takový klišé, co asi říká každý. Tak to bylo pro mě takový zlomový taky v té době.
0: Posloucháš Radio Spin, pokračujeme s československým undergroundem, hostem ve studiu je Scope. Jaká je tvoje největší motivace dělat hudbu?
1: Jako asi ta láska k té hudbě, to je pro mě jako největší motivace. Jako je pravda, že hudba mi pomáhá v hodně věcech, jako starostech a podobně, takže do toho se vypsat, tvoření, prostě ta tvorba je pro mě hodně důležitá.
0: Jak vypadá vlastně ten proces té tvorby? Píšeš si texty během třeba celého dne, nebo pak si sedneš a řekneš, teď napíšu text?
1: To je taky jako hodně individuální. Jo, někdy píšu, že mě napadne nějaký bars, tak si je prostě napíšu třeba do mobilu, jenom a zaznamenám, a nebo se mi něco děje, tak je to těžký, to asi se to nedá úplně škatulkovat, jak to je, fakt podle nálady, někdy to napíšu hned, někdy si pustím víc, někdy píšu dřív nějaký bars, pak...
0: Takže se, nedá se říct, že třeba dřív vybíráš beat, než píšeš?
1: To asi jako dá. Ve většině případů nejdřív vyberu beat a pak samozřejmě do něj píšu. Ale někdy se stane, že třeba napíšu určitý bars a vznikne z toho skoro jak kdyby track a pak teprve to do něčeho jako nalepuju. Ale většinou vyberu beat a pak píšu.
0: Kde bereš beaty?
1: To je různý. Měli jsme hodně producers, jakoby, který to dělali. Měl jsem kolem sebe lidi, kteří byli beatmakři a dávali mi nějaký beat, nebo by i v té skupině a podobně, takže nejvíc to bylo od producentů a teďka třeba mi produkoval nějaký věci můj brácha a tady beaty na YouTube a podobně, prostě tak, jak začínám jakoby v uvozovkách znovu, tak asi v tímhle způsobem.
0: Ty sám se někdy zkoušel nějaký beaty vytvořit?
1: Jo, zkoušel, no.
0: A jak to dopadlo?
1: Jako nebylo to nejhorší. Já jako ten sluch a ty věci a to... tu hudbu jako mám nějak v sobě a bavilo by mě to, ale neměl jsem nikdy moc takový jako zázemí k tomu to dělat, žádný programy a podobně, takže myslím si, že kdybych tomu měl ty prostředky, tak by mě to i chytlo, no.
0: Když teď jdeš nahrávat, vlastně chodíš někam do studia nebo máš home studio?
1: Mám home studio, jo, jo, jo. Teď jsem dlouho nebyl ve studiu nahrávat.
0: Co je vlastně pro tebe nejdůležitější faktor v rapu? Co rapovej track musí mít, aby si řekl, to je dobrý, to mě baví?
1: Ok, tak určitě dobrý beat, nějaký zajímavý flows, který tam jsou, nějaká melodie, jako lyrics taky samozřejmě. Asi záleží na tom, jak ten beat zní, prostě když to bude nějaký boom-bapovej vibe, tak bych tam bral nějaký lyrics, který třeba budou k zamyšlení nebo tak. Zároveň to může být nějaký afrobeat, takže bych čekal něco odlehčeného, aby to prostě vibovalo a tak. Takže asi záleží na tom, jaký ten track, jaký žánr v uvozovkách to je, no. Tak podle toho asi.
0: Na čem teď aktuálně pracuješ? Na co se můžeme těšit?
1: Ok, teďka mám takovou dobu, že vydávám jenom singly. Vydal jsem, jako pod jménem Scope, jsem vydal několik singlů, EPčko a jedno album. A teď jsem dlouho nic netvořil, měl jsem takovou pauzu, tvůrčí, dá se říct, že jsem psal a tak dál, takže asi jenom singly, nic úplně konkrétního neplánuju.
0: A nějaký živý vystoupení třeba? Můžeme tě někde slyšet live?
1: V tuhle chvíli ne, samozřejmě mám za sebou mraky koncertů, ale tím, že už jsem se přejmenoval a začínám jakoby pod tím jménem, tak je to pro mě dost složitější začít.
0: Ale každopádně teda vystupování na stage znáš, yes. Tak by mě k tomu zajímalo, co tě naplňuje víc? Je to tvoření té hudby ve studiu nebo pak skotačení na té stage?
1: No, asi obojí, ono to jde nějak ruku v ruce, jo, že baví mě samozřejmě ten proces toho nahrávání a tvoření těch tracků a pak to, že už to můžu předat zase lidem a vibovat s nima někde a tak. Takže myslím si, že to je jako obojí, mám nějakým způsobem rád. Každý je trošku jiný. No.
0: Radio Spin, Jirka a taky Scope. My jsme tady na začátku slibovali live rap, tak yes. Co to bude za track?
1: Bude to poslední single, který jsem napsal, jmenuje se Renesance a ještě jsem ani nenahrál, je to prostě novinka. No.
0: Ok, tak jdeme na to?
1: Super, yes, jdeme na to. Ok. Moje jméno je Scope. Posloucháš Radio Spin.

pády, nový život, všechno ve mně pere se. Nedávno New York, baby, koukej, co všechno děje se. Zádech slunce a Manhattan, vedle mě Goodfellas. Moji day one byli se mnou od začátku až doteraz. Hej, vedle mě brunet.

0: Tohle byl Scope, host pořadu Československý Underground. Díky moc za to, že jsi tady na nás dneska udělal čas. No a jestli máš pro posluchače nějaký poslední slovo, tak teď je ten ideální čas.
1: Tak asi žádný moudro nemám, ale chtěl bych prostě říct, ať se podporujou i MCs nebo artist, který nejsou tak známí. Že by to bylo fajn, když se člověk snaží a tak, aby měl nějaký větší support a tak. Samozřejmě mluvím trošku o sobě, že?
0: Jak tě posluchači najdou na Instagramu, na sockách?
1: Určitě. Na Instagramu jsem imscope, jakože im.scope, S-C-O-P-P-E a na Spotify taky scope. A vlastně to jsou asi jediný mý socky, dejme tomu. Na TikTok dávám svý kraviny a tak. Takže tam music neuvidějí.
0: Super, tak to určitě čekujte. Já ještě jednou díky moc a budu se těšit zase příští středu. Jirka, Radio Spin. Hezký večer.
1: Díky moc.
2: Československý Underground. Každou středu od 8 večer. A každou neděli od 9 večer. Na rádi.

0: já jsem Patricie z kapely Vesna a zdravím všechny posluchače Rádia Spin.
1: Československá scéna Rádio Spin.

0: Namazal ses?
1: Spin ráno na rádiu Spin.
2: Seriálový Harry Potter dneska dostane nový trailer. A když už jsme ten kouzelnický svět ve Spin ránu nakousli, no tak jsem se nemohl nezeptat. Kdybyste uměli kouzlet, jaký kouzlo byste teda tím pádem využili?
3: Já nevím, kdo kouzlit, tak bych potřeboval nějaký kouzlo mezi modleticema a zličinem každý ráno. Kdybych to naložil, mávnul a byl bych hned na zličině. A ne, že z modletic na zličin pojedu 2 hodiny.
2: Tak musím říct, že letexovou síť by využívalo hodně z vás.
4: Ahoj, tak já bych chtěla asi umět lítat anebo teleportovat se, protože mám daleko rodinu a tak, takže bych se mohla vždycky za ním a takhle vydat.
5: Jen tam ho hodit pod sebe a objevit se na Bali třeba.
2: A hodně fíluju, bráško. Co tu máme dál?
6: Ucpaná silnice, rozevřeš ruce, bím a je najednou volná. A takovýhle věci, no. Takže to by bylo fajn, no.
2: Jako bylo by to super.
7: Ahoj, tak já bych asi nepotřeboval ani kouzlit. Mě by stačil pláž neviditelnosti a možná i kámen moudrců pro mě a mou rodinu. Tak jo, čau.
2: Tak bráško, ten by se mi hodil taky. Čistě jenom proto, abych mohl nepozorovaně utíkat z práce v jednu odpoledne.
8: A teďko bych sem potřeboval Arabely kouzelný prsten, abych si jim otočil a mohl jsem konečně táhnout do důchodu.
2: No tak prosím. Jeden důchod pro Matyho, ale Maty, já doufám, že i když budeš v důchodu, takže budeš dál ladit Radio Spin. Třeba i zítra, nebo pozítří, popozítří, příští týden, za měsíc, za rok, prostě pořád. No tak doufám, že se slyšíme a to od 6 do 9 zase ve Spin ránu. Mějte se krásně, čus.
1: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9.

bottle.